0: Radio Jih.
1: Aj.

0: jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
1: A pozor!

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.

0: monitoru, ve studiu a ranní jízdy rádia, jejich hity pro dobrou náladu. Tak pojďme si je představit v úvodu Everything But The Girl. Společnost třeba u snídaně, za volantem a určitě taky v práci bude dělat Dermot Kennedy. A s Malinovkou budeme dodržovat pitný režim pod taktovkou kapely IVM z Podivína. Je tady závěr pracovního týdne, pátek 25. září. Pojďme se podívat, jak dnes bude. Před námi taky aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Rádio Jih. Počasí.
0: Dnes bude, dámy a pánové, převládat spíše větší oblačnost a s malou pravděpodobností se může objevit přehánka, ale občas může být dokonce i polojasno. Hlavně ráno a dopoledne. Později večera v noci bude oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji od 13 do 16 stupňů. No a 3 minutky před 17:30 přidáme pohled na ranní teploty. Kněždu, Brumovice, Šlapanice 9. Dobré ráno do Uherského Hradiště, kde aktuálně měříte 10 stupňů Celsia.
3: Rádio Jih. Doprava.
0: No a míříme na cesty, konkrétně tady na dálnici D1, kde na 204. kilometru s směrem od Vyškova na Brno došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Po nehodě stojí u krajnice, projíždí se bez držení, ale v místě mnohé vozidla nebezpečně vybočují, tak projíždějte opatrně. D1, 204. kilometr s směrem od Vyškova na Brno. Si hem šťastnou páteční cestu.

0: 69 a Zlín 98 FM. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jak souvisí pětidenní pracovní týden s rokem 1926, odhalíme už za pár minut. Teď jsou tady Everything But The Girl.

0: podzimní jitro, ale zároveň závěr pracovního týdne a vlastně před námi prodloužený víkend. Tak doufám, že i vy budete mít to štěstíčko a budete si ho užívat. Čas 5.38, čas podívat se do historie a vlastně ta historie dneska velmi úzce souvisí s pracovním týdnem. Do jehož cíle my jsme pomalu, ale jistě dorazili, protože 25. září roku 1926 oznámil Henry Ford změnu, která dodnes ovlivňuje pracovní život milionů, nebo snad miliardy lidí. Pětidenní pracovní týden oznámil Henry Ford. Zaměstnanci všech jeho továren měli nově pracovat 5 dní po 8 hodinách, tedy celkem 40 hodin týdně a v sobotu i v neděli mít volno. Ford přitom na jedné straně nechtěl lidem jen dopřát víc odpočinku, on věřil, že když budou lidé mít více volného času, budou také více nakupovat, budou zkrátka dobře více utrácet, třeba i za jeho auta. Od tohoto oznámení dnes uplynulo přesně 100 let. A tak i náš dnešní volný, před námi tentokrát je prodloužený víkend, má mimo jiné trochu nečekaného spojence automobilového magnáta Henryho Forda. Pojďme mrknout také do kalendáře. Dnes pátek 25. září je tam vepsáno jméno Zlata. Tak Zlatám gratulujeme k dnešnímu svátku. Tady u sousedů na Slovensku mají pak svátek Vladislavové. Taky tam blahopřejeme, i tam pošleme hudební dárek připravena z ranní zdy Zara Larson. Ale ještě se podíváme do zvířecí říše, protože svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Darik a Priscila, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No a za pár minut se v ranní jízdě rádych objeví Skřeďák a nabídne v pátek ranní vtípek. Víme, že s úspěvem to půjde zase o kapičku lépe. Tak dobré ráno, Moravo, ať se vám daří, 5 hodin a 40 minut, tady je slibovaná Zara Larson.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Sex je krásný, sport, IVM, Podivín a Malinovka, tak zdravíme do Podivína, zdravíme kapelu IVM a když už teda padlo to slovo sex, tak si myslím, že by mohl pokračovat Křeťák, který už je také ve studiu. Dobré ráno.
1: No dobré ráno, krásné páteční ráno, ano, mohl bych pokračovat, ale místo sexu použijeme lásku. Víte, co to je, dámy a pánové? Láska takzvaně na dálku. No to je, když jste v práci, postel je doma a pivo v supermarketu.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a

0: ranní zderádejch vyrazí také Pokáč. Mi dala ignor, si mě zablokovala. A nebo Armin van Buuren. Vinaři poslali do národní soutěže vína rekordní počet vzorků. Jedno z pátečních ranních témat čerstvých jihomoravských zpráv rádia. Startuji už za okamžik a my vám taky za chviličku prozradíme, jak dneska bude, jak to vidí meteorologové v jihomoravském i zlínském kraji.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hezké páteční podzimní troje 6 hodin. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Vinaři poslali do národní soutěže vín rekordní počet vzorků a Otrokovice chtějí omezit záplavy po přívalových deštích. Přebytečnou vodu odvedou do Moravy. Do letošní národní soutěže vín přihlásili vinaři rekordních 2906 vzorků, tedy o 182 více než loni. Podmínkou je, aby vína vznikla výhradně z hroznů z Moravy nebo z Čech a celý proces výroby proběhl v České republice. Po regionálních nominačních kolech teď následuje celostátní hodnocení. Z něj vzejde šampion soutěže, vítězové jednotlivých kategorií a také stovka nejlepších vín v zemi. Ta vytvoří salon vín České republiky pro rok 2027. Kompletní výsledky mají být známy v listopadu. Branou stovku pak budou moci lidé během příštího roku ochutnat v degustačním centru ve Valticích na Břeclavsku. Otrokovice chystají stavbu, která má zmírnit následky přívalových dešťů především v místní části Baťov. Nový systém má přebytečnou vodu odvádět až do řeky Moravy v situacích, kdy současná kanalizace kapacitně nestačí. Projekt počítá s novou odlehčovací komorou, čerpací stanicí a téměř 860 metry potrubí. Stavba se dotkne ulic Mánesova, Zahradní, Vrchlického, Školní a Karla Čapka. Práce by měly začít ještě letos na podzim a hotovo má být do konce první poloviny příštího roku. S výstavbou budou spojená i dočasná dopravní omezení, o kterých má radnice obyvatele předem informovat.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: I v závěru pracovního týdne pro vás máme připraveno předpověď počasí. Dnes bude převládat spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Ráno se na východě kraje ještě výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední páteční teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji od 14 do 17 stupňů. Aktuálně Břeclav, Krumlov, Moravská Nová Ves, Vstupava po 9 stupních Celsia.
10: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Hezké páteční ráno, tradičně i na cesty z radní jízdy rádia Jih. Připomínáme, na dálnici D1 na 204. kilometru směrem od Výškova na Brno došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Po nehodě stojí u krajnice, projíždějte opatrně. Šťastnou páteční cestu.
8: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
7: Zvuk motoru legendární značka a brněnský okruh. Porsche letos slaví 75 let v motorsportu a fandom nabídne pořádnou podívanou. Co všechno bude k vidění a jak se na akci dostat gratis, řekneme už za chviličku v páteční ranní jízdě dnes s datem 25. září. Tak ať se vám daří.

0: páteční raní s dětmi Pačka Adel, zakličku Pokáč a nebo Coldplay. Jestli vám, dámy a pánové, ráno zvedne náladu spíš zvuk pořádného motoru než budík, pak zbystřete. Na brněnský Masarykův okruh se vrací Porsche Festival a letos připomene 75 let značky Porsche v motorsportu. Na Creditas Autodromu Brno budou k vidění závody Porsche Sprint Challenge, historické i současné modely a samozřejmě nebude chybět ani setkání fandů této legendární značky. A kdo má rád auto a přímo v pohybu, těšit se může také na tradiční spanilou jízdu po okruhu. Sobota je označena jako den věnovaný motorsportu, závodní atmosféře a výkonu Porsche. Neděle pak jako den zaměřený na klasické vozy, historii značky a Porsche komunitu. Dobrá zpráva je, že vstup je zdarma, je ale potřeba se předem registrovat na webu porsche-festival.cz. Po registraci vám přijde do e-mailu osobní QR kód, kterým se pak prokážete ústupu do areálu. Tak prodloužený víkend za dveřmi, jeden z tipů, jak ho strávit, je třeba i na brněnském Masarykově okruhu.
1: Rádio Jih.

0: Vyvala videa Coldplay v páteční ranní jízdě, 6 hodin 18 minut přesný čas, za chviličku Armin van Buuren a nebo třeba taky Kelis. Teď ale k radnímu tématu. Ruku na srdíčko, každý z nás už někdy viděl, řekněme, video nebo něco živě, u čeho si řekl, tak toto už je ale fakt vrchol lenosti. Tak nás zajímá, co jste zažili vy, když jste někoho přistihli při takové lenosti, že vás to pobavilo, nebo klidně přiznejte nějaký váš, tedy vlastní kousek. I dnes v závěru pracovního týdne to samozřejmě berme s humorem a nadhledem. Páteční ranní téma zní tedy naprosto jasně, co je podle vás vrchol lenivosti. Dejte vědět přes Facebook rádia, i dneska můžete posílat SMSky a WhatsApp zprávy, ovšem na to správné číslo, tedy na linku 606 703 889. Dobré páteční zdraví.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Páteční raní z Dirády, Dua Lipa. O půl sedmé už třeba Vesna a Vínečko. Damil chorem dnes vystoupí v rámci svatováclavských městských slavností v Břeclavi pod zámkem. Vesna živě, za chviličku a taky v éteru raní jízdy rádia. No, po půl sedmé Katy Perry a pořádný ohňostroj, co by slává ke konci pracovního týdne. A v páteční raní jízdě i Chris Cross Amsterdam. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy nabídnou už co nevidět. Krátké páteční jihomoravské zprávy s datem 25. září. Dobré jítro, vinčujeme.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrarnamadlenka@seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
4: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
5: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, máme minutku po půl sedmé.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Brněnský dopravní podnik upraví o víkendu a ve sváteční pondělí provoz tramvají v okolí vozovny Komín. Důvodem jsou závěrečné práce na rekonstrukci trati, která běží od začátku června. O víkendu pojede linka 1 mezi Novými Sady a vozovnou Komín odklonem přes Husovu a Veveří. Státní fond dopravní infrastruktury počítá příští rok pro Zlínský kraj s částkou 4,2 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně do silnic, železnic a vodní dopravy.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Aktuálně ve Veselí nad Moravou 10 stupňů, tu samou teplotu hlásí Vlkoš, Lanžhot a Slavičín.
9: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké páteční ráno i na cesty na Vyškovsku v Uhřicích. Na místní komunikaci došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Počítejte s omezením a šťastnou páteční cestu přejeme.
11: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
12: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Záklečko Vesna nebo Tom Grennan, tedy v pátek 25. září další hity pro dobrou náladu i pro zahřátí. No a za pár minut další téma. Přijímačky na střední školy se mají za pár let výrazně změnit. Deváťáci by si nově mohli školu vybírat až ve chvíli, když už budou znát svůj výsledek z testů. Co všechno se má změnit a proč to má dětem ušetřit nervy, řekneme už za chvíli. V páteční ranní jízda.

0: 6.39, Tom Grennan v páteční ranní jízdě, už za chvíličku Katy Perry a nebo Criss Cross Amsterdam. Sotva nám začal nový školní rok, už se tady rozvířilo další středoškolské téma. Přijímačky právě na střední školy se možná za pár let úplně překopou a pro deváťáky by to prý mělo znamenat hlavně méně taktizování. Dneska si totiž nejdřív vyberou školy, podají přihlášky a teprve potom zjistí, jak napsali přijímačky. Ministerstvo školství chce toto pořadí otočit. Žáci by nejprve napsali test z češtiny a matematiky, zjistili svůj výsledek a až potom by si vybírali, kam se přihlásí. Takže prý, když dítě uvidí, že test zvládlo výborně, může si troufnout i na náročnější školu a naopak bude mít mnohem lepší představu, kde jsou jeho šance reálné. Změna by mohla začít od školního roku 2028-2029, zatím se ale řeší celá řada detailů, třeba jestli se budou testy psát přímo na základkách, kolik škol si budou moci děti vybrat, nebo jak velkou roli budou mít vlastní přijímačky jednotlivých středních škol. Takže velká změna se sice chystá, ale její konečná podoba ještě rozhodně není hotová. Ale co si se děje? Za chvíličku tady další hity pro dobrou náladu a i dnes pátek 25. září se za pár minut zaměříme na ranní téma.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Vátického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezí Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem koncertu je společnost ZFP Group.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:15, Chris Cross Amsterdam, za chvíličku Rock Sedáci anebo Clean Bandit. No a v pátek 25. září taky hubky šupky k rannímu tématu. Ruku na srdce, každý z nás už někdy viděl něco, u čeho si řekl, tak toto už je fakt vrchol lenosti. Tak nás zajímá, co jste zažili vy, když jste někoho přistihli při takové lenosti, že vás to pobavilo, nebo klidně přiznejte i vlastní kousek. A samo sebou i dnes v závěru pracovního týdne to bereme všechno s humorem a nadhledem. Tak co je podle vás vrchol lenivosti? Takové páteční ranní téma ranní jízdy.
1: Olda napsal, aby za mě sem psal kamarád.
0: No tak to teda jakože ano.
1: Má to zařízené.
0: Bych řekl, že ta pomyslná laťka je vyhozená hodně vysoko, ale pak jsem si přečetl Randyho. To snad ani není možné, jako toto. Ptáme se, dámy a pánové, co je podle vás vrchol lenivosti? A Randy napsal, skončit v závodě na 4. místě, protože se mi nechce lézt na stupně vítězů.
1: Radka napsala vrchol lenivosti, být unavená z představy, že bys měla být aktivní.
0: I to stojí, Radko, za to. Ale nevím, jestli dneska někdo Randyho překoná. No možná se tak stane, psát můžete dál na Facebook rádích, posílat další SMSky, WhatsApp zprávy na 606-703-889. Co je podle vás vrchol lenivosti?
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný

0: Jak bude dneska v těch našich ulicích, odali už za chviličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ale ještě předtím nabídneme čerstvé páteční jihomoravské zprávy dnes s datem 25. září. A kromě toho se dozvíte, že tramvaje v brněnském Komíně čeká o prodlouženém víkendu další výluka.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Rohatec se zbarví. V pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a nebo Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
9: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
15: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Odbíjí 7:00, my vám přejeme krásné páteční ráno.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
17: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Tramvaje v brněnském Komíně čeká o prodlouženém víkendu další výluka a do opravy ve Zlínském kraji půjdou příští rok přes 4 miliardy korun. Brněnský dopravní podnik upraví o víkendu a ve sváteční pondělí provoz tramvají v okolí vozovny Komín. Důvodem jsou závěrečné práce na rekonstrukci trati, která běží od začátku června. O víkendu pojede linka 1 mezi Novými Sady a vozovnou Komín odklonem přes Husovu a Veveří. Náhradní tramvaj P1 spojí Komárov, hlavní nádraží, Mendlovo náměstí a vozovnu Komín. Linka 3 se nezmění a desítka pojede až do Bystrce na Rakoveckou. Ve sváteční pondělí bude provoz jiný. Z vozovny Komín do Bystrce cestující odveze autobusová linka 54. Rekonstrukce trati má skončit ve středu 30. září a od 1. října mají tramvaje jezdit bez omezení. Pro auta ale zůstane Kníňská ulice částečně omezená ještě celý říjen a cyklostezka bude do konce měsíce uzavřená. Státní fond dopravní infrastruktury počítá příští rok pro Zlínský kraj s částkou 4,2 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně do silnic, železnice a vodní dopravy. Ředitelství silnic a dálnic má dostat 2,3 miliardy. Využije mimo jiné na zahájení stavby dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi nebo na pokračování přeložky silnice 1/57. Další 1,6 miliardy korun má směřovat do železnice. Mezi nejvýznamnější projekty patří modernizace a elektrizace trati z Otrokovic do Zlína. Fond počítá také s penězi na rekreační přístavy ve Starém městě a u Napajedel.
19: Rádio Jih. Počasí.
0: Pátek nabídne maximálně 18 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně 17 ve Zlínském kraji. K tomu bude převládat spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno. Hlavně ráno a dopoledne. Ráno se pak na východě kraje mohou ještě místy, řekněme až výjimečně, vyskytnout slabé přehánky. No tak dneska maximálně těch 18 stupňů Celsia. Víkend, který je za dveřmi, bude o kapičku teplejší, o kapičku zase slunější. Někteří to nazývají i babým létem, tak fajn, to je krásná vize, ale po ránu 6:02 pro některé z vás určitě Kosáž, Dánice, Rakvice 9, Bučovice nebo Zlín po 10 stupních Celsia.
9: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
19: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, na Vyškovsku v Uhřicích na místní komunikaci došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Počítejte proto s omezením. Opatrně a sihem šťastnou páteční cestu.
19: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Dnešek je mimochodem docela zajímavý den. Slaví se sny, slaví lékárníci a taky maratony. A ne, rozhodně vás po ránu nebudeme posílat běhat 24 kilometrů. Spíše zjistíme, proč si většinu snů vůbec nepamatujeme. Co mají lékárníci společného s nejslavnějšími limonádami světa a jak může vypadat maraton z pohodlí gauče. Pár zajímavostí k dnešnímu 25. září si dáme za chviličku. Teď je tady Mac

0: 7.10, tedy 7 hodin a 10 minut. Páteční ranní jízdě, Robbie Williams, sobě rokový DJ, za chviličku Shakira a Daj, a nebo Voxel v naší ulici. I dneska ty krásné sladké sny přerušil budík, ale zase s představou, že mnohé z vás čeká prodloužený víkend. To určitě bylo příjemné probuzení. Ale víte co, my usnu ještě chviličku zůstaneme, protože 25. září slavíme Světový den snů. Věděli jste, že až 95% všeho, co se vám v noci zdá, mozek spolehlivě vymaže během prvních 10 minut po probuzení. Já si myslím, že to mnozí víme, známe a zažíváme. Je tady ale jedna pozoruhodná záhada. Lidé v 50. letech minulého století tvrdili, že se jim sny zdají převážně černobílé. Vědci následně zjistili, že za to mohla černobílá televize, která lidem doslova přeprogramovala noční snění. A ještě jednu zajímavost tady ke snu máme. Potkáváte ve snech cizince, tak vězte, že to nejsou úplně neznámí lidé. Ve snech se vám totiž zjevují jen a pouze tváře, které jsme někdy, byť na vteřinu, zahlédli na ulici, ve vlaku nebo třeba v práci. Každopádně pokud víte, že se vám něco dneska v noci zdálo a nemůžete si vzpomenout, co, je to zcela v pořádku, přesně tak to prý má fungovat. Na dnešní den připadá také Světový den lékárníků. Dříve to byli doslova detektivové, kteří museli kolikrát luštit nečitelné kliky háky lékařů na papírových receptech a leckdy zachraňovat pacienty před omily. Dnes jim sice pomáhají e-recepty, ale věděli jste, že lékárníci stáli u zrodu největšího biznisu s nealko nápojí na světě? Coca-Colu, Pepsi i limonádu Dr. Pepper totiž nevymysleli žádní potravináři, ale lékárníci ve svých laboratořích, když míchali sirupy na bolest břicha a bolest hlavy. Jinak až si dneska půjdete do lékárny pro kapky do nosu nebo třeba podzimní sadu vitaminů, smějte se na lékárnice a lékárníky. Dneska je totiž právě jejich den. Ano, zprvu může přijít úsměv a potom, až vyjede účet, možná i nějaká ta slzička. No ale vitaminy jsou samozřejmě potřeba. 25. září je i dnem maratonů. Ale buďte v klidu, pokud jste se teď vyděsili, že vás pošleme v teniskách běhat 42 kilometrů, zůstaňte klidní. Dnes totiž slavíme maratony podstatně příjemnější, a to ty gaučové. A to někteří umí. Třeba kompletní filmový maraton Pána prstenů v prodloužené verzi vám zabere přes 11 hodin čistého času a všech 8 dílů Harryho Pottera skoro 20 hodin. Vlézt pod deku, otevřít chipsy a dát si celou sérii třeba oblíbeného Serošu nebo filmové série na jeden zátah je občas ten nejlepší mentální odpočinek na světě. Mimochodem, podle Guinnessovy knihy rekordů vydržel v roce 2016 jistý Alejandro Fragasso v New Yorku sledovat televizní seriály v kuse neuvěřitelných 94 hodin, téměř 4 dny bez spánku. To nevím, jestli to ještě člověka baví, ale tak chtěl do Guinnessovy knihy rekordů, tak se mu to podařilo. Tak dnešní den maratonu berte jako třeba malý tip na dnešní večer, ale pamatujte, nic se nemá přehánět. 25. září jsme vzpomenuli na Světový den snů, Světový den lékárníků i dnem maratonů jest 25. září. A 25. září jsme v závěru pracovního týdne v raní z Děrádych i z Hity pro dobrou náladu. Tak 13 minut po 7. hodině posíláme slibovanou Shakiru a Daj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Mr. Props a další důkaz toho, že mezi námi chodí lidé, kteří dokáží zvířatům v nouzi pomoci.
1: Máme tu takový příběh se šťastným koncem. Ten přinesla na začátku září obyčejná cesta na houby na Strakonicku. Prostě se vydáte na houby, čekáte, že budete hledat. Když se podaří, takže i něco najdete, ale tady se odehrál příběh, který ten člověk určitě předtím neočekával. Dvě rodiny si v lese všimly zraněného orla, který se nedokázal normálně pohybovat a při útěku se odrážel o křídla. Hned proto zavolali do záchranné stanice v Makově a její pracovnice vyrazila na místo, protože ale hrozilo, že se dravec chová nebo uteče, tak se rozhodli houbaři po telefonické radě zasáhnout sami. Jeden muž právě z té skupinky se k orlovi opatrně přiblížil a ten si překvapivě lehl na zem a normálně se nechal chytit. Rodina ho poté přikryla svetrem, uložila do přepravky a předala záchranářům, kteří dorazili na místo. První vyšetření pak ukázalo, že zranění vážnější a tak orel zamířil na specializovanou veterinární jednotku. Lékaři mu našli zlomenou nohu, kterou zoperovali a dravec teď dále nabírá síly a vše vypadá, že dobře dopadne. Dá se říci, že místo toho košíku plného hub, co by si člověk představoval, když jde do lesa na houby, že něco najde, tak si tady ty dvě rodinky odnesly zážitek, na který určitě do konce života nezapomenou. Taková záchrana orla, to se ti nepoštěstí každý den.
0: No a hlavně velké díky všem, jež se na jeho záchraně podíleli.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: aby jsme z toho dění na jižní a jihovýchodní Moravě nebyli jeleni. Už za chvíličku na Mindros nabídne další krátké páteční jihomoravské zprávy.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
1: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hezké páteční ráno, Moravo. Máme 2 minutky po půl osmé.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Do letošní národní soutěže vín přihlásili vinaři rekordních 2906 vzorků, tedy o 182 více než loni. Podmínkou je, aby vína vznikla výhradně z hroznů z Moravy nebo Čech a celý proces výroby proběhl v republice. Otrokovice chystají stavbu, která má zmírnit následky přívalových dešťů především v místní části Baťov. Nový systém má přebytečnou vodu odvádět až do řeky Moravy v situacích, kdy současná kanalizace kapacitně nestačí.
1: Rádio Jih. Počasí.
18: Aktuálně ve Veselí nad Moravou desítka, ta samá teplota je hlášena z Žeravic, hlásí i Moravský Žižkov a Ostrožská Nová Ves.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně v ulici Obilní trh se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením. Zdržení je zatím minimální, ale jak dojede na místo policie a dopravní nehodu začne vyšetřovat, všechno se tam změní. Takže v Brně v ulici Obilní opatrně. Ještě na dálnici D1 na 197. kilometru ve směru na Vyškov stojí odstavené nákladní vozidlo a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Tady už počítejte se zdržením. Tak opatrně a si jen šťastnou páteční cestu.

0: jižní Moravy.
1: No, houby teď rostou doslova do písmena jako po dešti, plní košíky, jenže někde mohou místo smaženice přinést pořádný problém. A pozor, u některých otrav se potíže objeví až po dlouhých hodinách. Za chvíli řekneme, které houby patří k těm nejzrádnějším. Teď Kaigo.

0: 90. Hobařská sezóna je v plném proudu, jak jsme ostatně naťukli před pár minutkama. Navíc za dveřmi prodloužený víkend, tak nabízíme jedno připomenutí, které se může hodit hlavně pro obezřetnost. Jen za rok 2024 skončilo po požití hub v českých nemocnicích 184 lidí. Dva lidé zemřeli a jeden pacient potřeboval dokonce transplantaci jater. A zrádné je hlavně to, že otrava se nemusí ozvat hned, jak říkají odborníci. Třeba u mochu můrky zelené se první potíže mohou objevit až za 7 či dokonce 13 hodin. Člověk si tak může dlouho myslet, že je všechno v pořádku. A že si teď někdo říká, ale však mochomůrku zelenou poznám. No, mochomůrka zelená nemusí mít ani výrazně zelený klobouk. Může být také bělavá nebo nažloutlá. Zvlášť nebezpečné a prý časté jsou záměny s mladými žampiony a bedlami. Platí proto jednoduché pravidlo, do košíku jen houby, které opravdu bezpečně poznáme. A mimochodem, houby raději do proutěného košíku než do igelitky, kde se snadno zapaří a zkazí. Protože otrávit se můžete i houbou, která není jedovatá. Jak? Ona ne každá hospitalizace po konzumaci hub znamená, že člověk snědl jedovatý druh. Toxikologické informační středisko upozorňuje také na potíže po nedostatečně tepelně upravených nebo špatně skladovaných houbách. Pokud je po houbách někomu špatně a máte podezření na otravu, nečekejte, jestli to přejde, a při vážných potížích volejte 155. Tak houbařská sezóna v plném proudu, o prodlouženém víkendu možná z vás někteří půjdou lovit, tak ať houby najdete. Nemyslíme houby jako houby, ale houby jako houby.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Muzika z let 90. Robert Miles, Maria Nyler a One and One. 11 minut a bude 8. Ještě předtím třeba z muziky v ranní jízdě Jelen a Magdalena. A teď v páteční ranní jízdě k rannímu tématu ptáme se, co je podle vás vrchol lenivosti. Bereme samozřejmě odpovědi s humorem a nadhledem. Ruku na srdce, kdo z nás nikdy nepronesl hlášku, tak toto je vrchol lenosti. Jakého vrchol lenosti jste byli svědky vy, posluchači ranní jízdy Rádia Jich?
1: Tereza napsala, vrcholenosti na mě děti zkouší každý den. Mami, podej mi pití. No a to pití mají vedle sebe.
0: A tak zase ruku na srdíčko opět a znovu. Kdo to by neudělal, že? Co Mira, když pošli zprávu člověkovi ve vedlejším pokoji, aby ti

0: nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rhythm of the Night. Taky dívčí skupina Cat Eyes. Nebo Miraj a malinovej syrup. Malinovej syrup, vítr ve vlasech vlál a roztrh. Otrokovice chtějí omezit záplavy po přívalových deštích, kam odvedou přebytečnou vodu, odhalí páteční jihomoravské zprávy rády jejich dnes s datem 25. září. Tak krásné místy slunné ráno, Moravo.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
8: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Odbí 8. hodina, my vám přejeme krásné páteční ráno.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Vinaři poslali do národní soutěže vín rekordní počet vzorků a Otrokovice chtějí omezit záplavy po přívalových deštích. Přebytečnou vodu odvedou do Moravy. Do letošní národní soutěže vín přihlásili vinaři rekordních 2906 vzorků, tedy o 182 více než loni. Podmínkou je, aby vína vznikla výhradně z hroznů z Moravy nebo Čech, a celý proces výroby proběhl v České republice. Po regionálních nominačních kolech teď následuje celostátní hodnocení, z něj vzejde šampion soutěže, vítězové jednotlivých kategorií a také stovka nejlepších vín v zemi. Ta vytvoří salon vín České republiky pro rok 2027. Kompletní výsledky mají být známy v listopadu. Vybranou stovku pak budou moci lidé během příštího roku ochutnat v degustačním centru ve Valticích na Břeclavsku. Otrokovice chystají stavbu, která má zmírnit následky přívalových dešťů především v místní části Baťov. Nový systém má přebytečnou vodu odvádět až do řeky Moravy v situacích, kdy současná kanalizace kapacitně nestačí. Projekt počítá s novou odlehčovací komorou, čerpací stanicí a téměř 860 metry potrubí. Stavba se dotkne ulic Mánesova, Zahradní, Vrchlického, Školní a Karla Čapka. Práce by měly začít ještě letos na podzim a hotovo má být do konce první poloviny příštího roku. S výstavbou budou spojená i dočasná dopravní omezení, o kterých má radnice obyvatele předem informovat.
12: Rádio Jih. Počasí.
10: V pátek bude převládat spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Ráno se na východě kraje také ještě mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 14 až 17. No a teď aktuálně 2,5 minutky po 8 v Brně 9. Buchlovice měří 10. Zdravíme do Prušánek i Ladné u Břeclavy, kde měříte schodně po 11 stupních Celsia.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: Hezké páteční ráno i na cesty. Ve Zlíně v Hradské ulici vyšetřuje aktuálně policie nehodu dvou osobních aut, proto počítejte s omezením provozu. A na D55 se u Otrokovic na 30. kilometru směrem na Hulín havaroval motorkář. Nehodu vyšetřuje policie, místo je s opatrností, plynule průjezdné. Šťastnou páteční cestu.
12: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
10: Zvuk motoru legendární značka a brněnský okruh. Porsche letos slaví 75 let v motorsportu a Fandom nabídne pořádnou podívanou. Co všechno bude k vidění a jak se na akci dostat zdarma, řekneme v páteční ranní jízdě rádích už za chvíli. Teď Korona a The Rhythm of the Night.

0: páteční ranní jízdě, 11 minut po 8 hodině. Za chviličku Enrique Iglesias a nebo Avicii. No a jestli vám ráno zvedne náladu spíš zvuk pořádného motoru než budík, zbystřete, na brněnský Masarykův okruh se vrací Porsche Festival a letos připomene 75 let značky Porsche v motorsportu. Na Creditas Autodromu Brno budou k vidění závody Porsche Sprint Challenge, historické současné modely a samozřejmě nebude chybět ani setkání fandů této legendární značky. A kdo má rád auta přímo v pohybu, těšit se může krom jiného také třeba na tradiční spanílovou jízdu po okruhu. Sobota je označena jako den věnovaný motorsportu, závodní atmosféře a výkonu Porsche, neděle pak jako den zaměřený na klasické vozy, historii značky a Porsche komunitu. Dobrá zpráva je, že vstup je zdarma, je ale potřeba se předem registrovat na webu porsche-festival.cz. Po registraci vám přijdou do e-mailu osobní QR kódy, kterými se pak prokážete u vstupu do areálu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Indros zařadil do pátečního vysílání ranní jízdy.
1: Máme tu britskou internetovou tvůrkyni Tiu Billingerovou, známou jako Bonnie Blue, přišla s nápadem, který teď budí pořádný rozruch. Jméno svého nedávno narozeného děťátka totiž nabídla v internetové aukci. My tady s Lukem mezi sebou, když se bavíme tak jako mimo éter, tak si říkáme, že ta doba mnohdy máme pocit, že už jde někam úplně, víte kam asi říkáme, tak mezi sebou, že kam jde. No a to je ten případ, když si člověk říká, že asi to fakt na tom něco bude, protože vítězný návrh zněl Bad Bolt a za možnost vybrat jméno zaplatil zájemce přes 1 000 000 liber, více než 34 milionů korun. Navíc pod tím názvem Bad Bolt na internetu funguje sásková a herní společnost. Tady ta paní Billingerová tvrdí, že přesně neví, kdo za vítěznou nabídkou stojí, ani jaké s níma plány a s tím názvem jako plány. Oznámila ale, že právě toto jméno prostě nechá dítěti oficiálně zapsat a nejde přes to vlak. Celý nápad vyvolal na sociálkách tradičně velkou vlnu nevole. Ozvalo se hodně lidí. Část lidí kritizuje hlavně to, že se z výběru dětského jména stala obchodní záležitost, a to už je opravdu zvláštní doba. 27letá Britka si z kritiky, ale podle svých slov příliš těžkou hlavu nedělá. Vysokou částku chce využít i pro dítě. No a jestli bude jednou Bad Bolt ze svého netradičního jména nadšený stejně jako jeho maminka, teď to ukáže asi až čas, ale jako vydražit jméno svého miminka za 34 milionů korun a vůbec, že je vůbec nějaká bytost tady na světě toho vlastně schopná, aby jí to někdo dal ty peníze. Ta doba už se dostala fakt úplně někam jinam, nebo já nevím.
2: Jako obchodnice dobrá, to se zase musí uznat, jako sorry, jako. Na stranu druhou tady vidíme, že ten svět se míří, že svět míří neomylně do záhuby. Jsem velmi rád, že můžeme být na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy, kde je svět stále ještě v pořádku. I když tady po ránu dělají dva pošmurcení, ale já se to takové.
1: Ty jsi takové ty staré školy. No.
2: Tak.
3: Pořiďte si prostorné SUV MGZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Letem 25. září v ranní zdě rádia zasáhla i Anastasia. O půl deváté třeba Nirvana. Olivia Rodrigo. Nebo taky kapela Krištof. I v závěru pracovního týdne pro vás máme připraveny v tomto případě krátké jihomoravské zprávy. I dneska se dozvíte, co nového.
1: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, menička a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy, too comfortable to take off.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
0: Je půl deváté, my vám přejeme krásné páteční ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Tramvaje v brněnském Komíně čeká o prodlouženém víkendu další výluka a do dopravy ve Zlínském kraji půjdou příští rok přes 4 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic má dostat 2,3 miliardy. Využije mimo jiné na zahájení stavby dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi.
1: Rádio Jih. Počasí.
17: Momentálně měříme nějakých 11 stupňů v Břeclavi, ve Svatobořicích, Mistříně a ve Tvrdonicích. Polešovice hlásí 10.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Míříme do Brna, do Zlína i na D55. Zdravíme za volanty v Brně, v Hradecké ulici havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností. Ve Zlíně, v Hradecké ulici vyšetřuje stále. Připomínáme policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte i nadále tedy s omezením provozu. A ze Zlína ještě na dálnici D55 u Otrokovic na 30. kilometru směrem na Hulín havaroval, jak už od nás víte, motorkář. Nehodu došetřuje policie. Místo s opatrností průjezdné. Tak opatrně si hem šťastnou páteční cestu, ať už pádíte kamkoliv.

Ale i v závěru pracovního týdne nahlédneme společně do hudební, ale zároveň vlastně i filmové historie dnešního dne. Dneska se zastavíme u jedné písničky, kterou možná celý život chápeme úplně jinak, než jaký sám autor původně myslel. Přidáme herce, kterého musel k jedné z jeho nejslavnějších rolí přesvědčovat osobně režisér Steven Spielberg. No a nabídneme hit, který se na vrchol americké hitparády šplhal neuvěřitelně dlouho. A na závěr připomeneme i ty, kterým stačila jediná písnička, aby se zapsali právě do hudební historie. Teď Nirvana.

and the Brick. No a my jsme slíbili, že se i dneska v závěru pracovního týdne podíváme do hudební a vlastně dneska i filmové historie. Tak dámy a pánové, 25. září, nutno podotknout velmi bohaté, 25. září roku 1955 se totiž narodil italský zpěvák.

Text je tedy ironickým povzdechem čerstvě rozvedeného chlapa, který sám sebe přesvědčuje, že mu je vlastně bez ženy úplně skvěle. Proto Senza Unadona bez ženy. Nikdo mu neříká, jak se má nebo nemá tvářit, nebo dokonce cítit. Nediktuje mu, co má dělat, a neukazuje mu pořád, že někde druhý, že nějaký druhý je jiný, anebo dokonce snad ještě lepší. Píseň ale pro většinu z nás byl v jistých letech nějakým takovým romantickým kouskem, ale ve skutečnosti je hymnou chlapa po rozvodu. Mimochodem v české verzi Jsem sama doma, taky že? O 13 let později, v roce 1968, se pak narodil herec a rapér Will Smith. Toho si připomínáme hitovkou Men in Black z filmu Muži v černé.

A prý se bál, že by si ho diváci tak nějak zaškatulkovali jako herce, který bojují jen s mimozemšťany. Ovšem výkonný producent filmu Steven Spielberg za ním proto poslal soukromou helikoptéru, nechal ho přivést k sobě domů a u oběda mu osobně vysvětlil, proč je pro roli stvořený. A hudební i filmová historie ukázala, že měl svatou pravdu. Agenta je si prostě bez Willa Smith se dneska už těžko představí. Navíc si pro ten film natočili sám muziku. V roce 1992 se pak v tento den narodil jeden z novodobých hudebních objevů světové scény, Teddy Swims. Mimochodem single Lose Control je ukázkovým příkladem písně s extrémně pomalým rozjezdem. Od svého vydání v létě roku 2023 se v rádích rozbíjal tak pozvolna, že na první místo amerického žebříčku vystoupal až po neuvěřitelných 32 týdnech nepřetržitého hraní.

No a na závěr dnešního pohledu do hudební historie to vezmeme trochu z jiného soudku. 25. září totiž od roku 1990 slavíme Den úspěchu s jedním hitem. Ten tehdy vyhlásil americký hudební publicista Steve Rosen na počest všech kapel a interpretů, kteří dokázali zazářit jen jednou v životě, ale jejich nahrávka se stala doslova nesmrtelnou. No a řekněme, že takovým typickým příkladem jsou třeba Four Non Blondes a jejich mega hit What's Up. Zpěvačka skupiny, autorka tohoto hitu Linda Perry se rozhodla na velký počáteční úspěch nenavázat. Důvod? Nesnášela všechen ten nablízkaný popový cirkus a tlak nahrávacích společností na další a další hity. Ačkoliv její kapela zůstala ukázkovým One Hit Wonderem, tedy interpretem jednoho hitu, samotná Linda Perry se stala jednou z nejvlivnějších zákulisních postav světového popu. Napsala a produkovala totiž hity pro Christinu Aguileru či zpěvačku Pink.

0: byly pohledem do dnešní hudební, ale zároveň i filmové historie. Tak doufám, že jste si to i dnes, pátek 25. září, užili a že si teď ve 8:45 budete užívat dalších hitů pro dobrou náladu. Připravená kapela Krištof a za pár minut taky ranní téma.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
4: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: jízdy řeší vrchol lenivosti. Co to podle vás je? Zažili jste to? Nebo jste to někde viděli? A nebo na vlastní kůži jste si řekli, kurňa, jsou taky ale lenivý. Řekl jsi to někdy?
1: A jo, to víš, že jo, ty jsi to nikdy neřekl, jako.
0: Jo.
1: Jo, že prostě občas jsou takové situace.
0: Několikrát do měsíce.
1: David napsal, aby za mě sem psal kamarád. Zdraví, Olda. No,
0: ano,
1: tak
0: to je vrchol lenivosti. Jako, no. To sila určitě, jako. Ty prosím tě, ani tam v rádiu něco chcou.
1: Napiš to za mě.
0: Milena, vrchol lenosti je, když chlap zavolá, stará, pojď mi otevřít hubu, mě se chce zjívat. Milena přeje hezký den i mý, to nás fakt pobavilo, stejně jako Randy.
1: Skončit v závodě na čtvrtém místě, protože se mi nechce lézt na stupně vítězů. Ano, i to je doopravdy hodně originální důvod.
0: Vrchol lenosti. Končil jsem na čtvrtém místě, protože nechci vylézt na bednu. Ty kráso. A co je Jara, když ti spadne deka z gauče a řekneš si, že zima vlastně otužuje, to může být taky vrchol lenosti. No, dobře vy, ukázali jste opět a znovu váš humor a nadhled, za což vám patří samozřejmě velké díky a taky následující hit pro dobrou náladu z dílny Maroon 5.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: za chvilečku v pátečních jihomoravských zprávách rádia jich zamíříme i do Zlínského kraje a prozradíme, kolik prachu půjde do dopravy. Návrh aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Vítejte. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
13: Hezký pátek, máme 9:59.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Tramvaje v brněnském Komíně čeká o prodlouženém víkendu další výluka a do dopravy ve Zlínském kraji půjdou příští rok přes 4 miliardy korun. Brněnský dopravní podnik upraví o víkendu a ve sváteční pondělí provoz tramvají v okolí vozovny Komín. Důvodem jsou závěrečné práce na rekonstrukci trati, která běží od začátku června. O víkendu pojede linka 1 mezi Novými Sady a vozovnou Komín odklonem přes Husovu a Veveří. Náhradní tramvaj P1 spojí Komárov, hlavní nádraží, Mendlovo náměstí a vozovnu Komín. Linka 3 se nezmění a desítka pojede až do Bystrce na Rakoveckou. Ve sváteční pondělí bude provoz jiný. Z vozovny Komín do Bystrce cestující odveze autobusová linka 54. Rekonstrukce trati má skončit ve středu 30. září a od 1. října mají tramvaje jezdit bez omezení. Státní fond dopravní infrastruktury počítá příští rok pro Zlínský kraj s částkou 4,2 miliardy. Peníze půjdou hlavně do silnic, železnice a vodní dopravy. Ředitelství silnic a dálnic má dostat 2,3 miliardy korun. Využije je mimo jiné na zahájení stavby dalšího úseku dálnice D55 mezi Napajdly a Babicemi nebo na pokračování přeložky silnice 1/57. Další miliardy zamíří na železnici. Mezi nejvýznamnější projekty patří modernizace a elektrizace trati z Otrokovic do Zlína. Fond počítá také s penězi na rekreační přístavy ve Starém městě a u Napajdel.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: V závěru týdne nás čeká spíše více oblačnosti, občas ale ukáže i sluníčko. Největší šance na sluneční paprsky je teď dopoledne. Odpolední maxima budou od 15 do 18 stupňů Celsia, v Jihomoravském od 14 do 17 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a mrkneme i na aktuální teploty. V Kloboukách u Brna aktuálně 11, po 12 stupních Celsia měříme v Hodonině, Mutinicích a v Řesovicích.
12: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai. Rádio Jih. Doprava.
13: Na Brněnsku mezi Popůvkami a Rosicemi došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a blokovány jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte proto s omezením provozu. Na Brněnsku v Popovicích na místní silnici u nájezdu na D52 se zase srazilo osobní auto s nákladním. Tady projedete Kivadlově, tak počítejte s nárazovým zdržením. A na dálnici D1 mezi 218. a 210. kilometrem směrem od Vyškova na Brno u Krajnice probíhá údržba zeleně. Taky tady opatrně. Šťastnou páteční cestu.

0: dnes na rádiu je díky formaci Linkin Park. Za chvíličku pokračujeme v Čafárna Miraj a nebo třeba taky Edward Maja. Teď je otázka, máte doma psa, který by měl hlídat? No tak jeden zlatý retriever ze San Diego ukázal, že na tuhle práci opravdu talent nemá. Zloděj totiž přivítal jako nejlepšího kamaráda. Za chvíli řekneme, jak to celé dopadlo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 19 minut, závěru pracovního týdne, zvířátko, pejsek. A řekl bych, že toto je asi takový hlídací pes, kterého by si zloději nejspíš přáli potkat úplně všude. Zlatý retriever Neš ze San Diego totiž ve Třelce nepovažoval za hrozbu, ale spíš za nového kamaráda. Jeho rodina byla zrovna na letišti a přes bezpečnostní kamery v mobilu sledovala, jak se jim do domu vloupal cizí muž. No a pejsek byl přitom samozřejmě doma, jenže místo štěkání nebo bránění domu začal vrtět ocasem, radostně dokonce zloděje vítal a přinesl mu i svoji oblíbenou hračku a v těch psích očích bylo pojď si se mnou rád, je úplně jedno, že sem jdeš krást. Majitelé samozřejmě hned zavolali policii, když to spatřili na těch kamerách a ta dokonce toho muže ještě stihla v domě zadržet. Tak asi to taky byla nejostřejší tuška v penále. No a Neš, tedy ten pejsek, ten měl radost i z policistů a podle všeho doufal, že si přišli taky trochu pohrát. Jeho majitel pak celý výkon svého psa zhrnul docela trefně. Je to ten nejhorší hlídací pes, ale ano, na stranu druhou nutno podotknout, že by majitel mohl vědět, že labrador zrovna není vhodný hlídací pes, protože od přírody extrémně přátelský, míru milovný a postrádá agresivitu. I když jsou prý takové, sem tam nějaké výjimky. No tak někdo má hod hlídacího psa a někdo, jako v tomto případě, pejska vítacího.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 2 hodiny a 30 minut, jinými slovy půl desáté, hezké páteční dopoledne s Britney Spears a hitem Oops, I Did It Again, co nevěd poetika a blízko. A blízko v závěru pracovního týdne máme další zvířátka. Proč nám psi a kočky tak rádi lezou do postele? Nejde jen o pohodlí a teplo. Za chvíli vám řekneme, proč je pro ně právě vaše postel tak lákavá.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální.

0: Taky máte pocit, že jste si pořídili pejska nebo kočičku a oni si pořídili vaši postel? No, vězte, nejste jediní. Ráno chlupy na polštáři, večer boj o peřinu a vy nakonec spíte na 10 cm matrace. Jenže ono to není jen proto, že je tam měko a teplo. Mazlíci totiž rádi spí tam, kde cítí svého člověka. Vaše vůně jim dodává pocit bezpečí a zároveň chtějí být prostě co nejblíž. Takže až vás dneska v noci pes vytlačí ke kraji, nebo se vám kočka rozvalí přes půlku postele, neberte to jako drzost. Berte to jako takové chlupaté, mám tě rád, ale teď uhně, ať se můžu vyspat.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

aby šla ještě o kousek výš, tak po 10. hodině přihodíme další várku hitu pro dobrou náladu. Čeká nás třeba Offenbach, Four to the Floor. Bude taky Daft Punk, Get Lucky.

0: první ročník s písní Příběh nekončí.
1: Můj příběh nekončí.
0: Za chvilku už jihomoravské zprávy s Petrem Indrou, který bude mluvit mimo jiné o tom, že screening rakoviny plic odhalil v kyjovské nemocnici nádor u 8 pacientů.

0: Užívejte si pátek, nikam se zbytečně nehoňte a nalaďte se s námi volno na víkend.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Za minutu bude 10 hodin, posloucháte Rádio Jih.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Screening rakoviny plic odhalil v kyjovské nemocnici nádor u 8 pacientů a za útok pepřovým sprejem a nožem v Brně platí podmínka. Nemocnice Kyjov už pátým rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Základem je šetrné nízkodávkové CT, které může zachytit změny ještě předtím, než se objeví první potíže. Výhodou pro lidi z regionu je, že vyšetření mohou absolvovat přímo v Kyjově a nemusí kvůli němu jezdit do Brna. Plicní oddělení nemocnice se navíc postupně modernizuje své pokoje i diagnostické vybavení. Podmíněný trest za incident se psem a následnou potyčku v Brně platí. Krajský soud potvrdil Igorovi Džamovi 10 měsíců vězení s dvouletou zkušební dobou. Podle spisu nejprve pepřovým sprejem postříkal psa uvázaného u stromu a při pozdější potyčce vytáhl nůž. Jednoho muže pořezal a poškodil také zaparkované auto. Džama tvrdil, že se pouze bránil a že šlo o nutnou sebeobranu. Odvolací soud ale jeho argumenty nepřijal. Rozsudek je pravomocný, obhájce chce ještě dát dovolání k nejvyššímu soudu. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Podle etické komise se provinění dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Proti trestu se může odvolat.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Dneska bude převládat spíše větší oblačnost, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, no a teploměry v našem kraji se jim zatím pouze pomalu přibližují. Břeclav hlásí 11 stupňů, Dolní Bojanovci taky 11, Moravská Nová Ves taky 11, no a Topolná 12 stupňů.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Kdo jezdíte v Brně, zbystřete v Gajdošově ulici u křižovatky s Táborskou. Došlo tam ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením v koloně. No a na pozoru se mějte taky v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici. Na kruhovém objezdu tam blokuje provoz porouchané osobní auto. Tak se na to dejte bacha. Tolik doprava v 10 na Rádiu Jih. Jezděte opatrně.

0: 8 minut po 10. ladíte vlny Rádia Jich. Díky, že jste s námi. Za chvilku už Offenbach, taky slovenští Desmod. No a hned po nich pro vás máme novinky z hlavního města Moravy, které se týkají pěší lávky mezi Zvonařkou a Vaňkovkou. Tak si na to počkejte. Užívejte pohodový pátek na Rádio Jich.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

pro řidiče, kteří v Brně projíždějí kolem zvonařky. V příštích dnech tam bude potřeba počítat s komplikacemi. Od začátku září se opravuje lávka mezi autobusovým nádražím Zvonařka a galerií Vaňkovka. No a práce nově zasáhnou také do provozu na velkém městském okruhu. Největší omezení přijde v závěru opravy, tedy v následujících dvou týdnech, kdy budou dělníci pracovat přímo z vozovky. Silnice pod lávkou se pak v nočních hodinách zúží v obou směrech vždy jen do jednoho jízdního pruhu. No, myslím si, že to bude docela ještě výživné, protože

0: době chystáte, radši s tím počítejte. Ať vás pak nic nepřekvapí a cesta proběhne co nejvíc v pohodě. My na rádiu jich jedeme dál, posíláme R.E.M. Losing My Religion.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 2 minuty před 11:30 na Rádiu Wave. Ve Zlíně se o víkendu chystá pořádná prověrka fyzičky. Profesionální i dobrovolní hasiči budou běhat do Baťova mrakodrapu. No a do příprav na závod se zapojila i zlínská firma Holík, která hasičské vybavení vyrábí, a tentokrát si ho její zaměstnanci vyzkoušeli sami na sobě. Jak to dopadlo a jaké byly jejich pocity? No to vám prozradíme už za chvilku. Na rádiu jich do té doby Žel, Rihanna anebo Clean Bandit. Užijte krásné páteční odpoledne.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
5: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 tisíc korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 tisíc korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
6: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram 2 druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Víkend už se těšíte minimálně stejně tak jako já. No a pokud nás právě ladíte třeba v práci, možná si občas říkáte, co vám to zase šéf vymyslel za úkol. No, něco podobného si asi říkali ve zlínské firmě Holík International, kde dostali zaměstnanci ve čtvrtek zadání oblézt hasičskou výstroj a sami si vyzkoušet část disciplín soutěže železných hasičů v Baťově mrakodrapu. Firma, která vyrábí vybavení pro hasiče a další záchranáře už 33 let, tak tentokrát si lidé mohli na vlastní kůži ověřit, co jejich výstroj a taky oni sami skutečně vydrží. O víkendu totiž čeká profesionální i dobrovolné hasiče v finále Zlínské ligy železných hasičů a rozhodnutí

0: s hadicemi. A to všechno v plné výstroji, která může přidat klidně dalších 20 kilo. No, loni zvládli ti nejlepší všechny tři disciplíny zhruba za 4 minuty. Z toho samotný výběh schodu trval kolem 2 minut. Takže jestli chtěli ve firmě Holík zjistit, co jejich vybavení opravdu vydrží, lepší zkoušku by jen těžko hledali. Ten běh do schodu, mě to úplně připomnělo moje studentská léta v Brně. My jsme tam chodívali s kamarádem Honzou běhat schody v budově A1 na strojárně VUT, což je ta nejvyšší budova fakulty. No a můžu vám říct, že vyběhnout v kuse ty schody jen tak v tričku a v teniskách bylo samo o sobě jako brutální peklo. Takže když si k tomu představím ještě 20 kilo hasičské výstroje, přilbu a dýchací přístroj, no, děkuji pěkně, ale nechci. Jako tady fakt smekám klobouk před všemi profesionálními i dobrovolnými hasiči, kteří něco podobného zvládají nejen na závodech, ale i při skutečných zásazích. No tak my z rádia jich zdravíme všechny hasiče a další song od Marka Ztraceného letí právě pro vás. Kluci, jste nejlepší a holky samozřejmě taky.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Crying to God. Tahle pecka od zpěvačky Miley zněla na rádiu jich v pátek 25. září, chvilku před 11. No a i po 11. pro vás máme nachystané kvalitní věci. Meryl Lazer, Lean On je jedna z nich. S kapelou Opět a Radeček se vydáme na hory. No a zpěvačka Ray bude hledat svého manžela. Where is my husband? Břeclav hledá firmu pro výstavbu sociálních bytů u splavu. Nejen o tom uslyšíte už za moment v Jihomoravských zprávách, které si pro vás nachystal kolega Petr Indra. Od mikrofonu zdraví Šimon Král, díky, že posloucháte Radio Jih.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy Tesaře.

0: své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
0: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
5: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: S mým hlasem mi pomohla AI.
11: Puf, puf, mňau.
10: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
12: V 10 hodin 59 minut ladíte Radio Jih.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Břeclav hledá firmu pro výstavbu sociálních bytů u splavu a Brno otevřelo byty pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé děti s handicapem. Břeclav hledá stavební firmu, která vybuduje nové sociální bydlení v lokalitě U splavu. Na místě bývalé policejní ubytovny má vzniknout celkem 28 bytů pro mladé rodiny, seniory a také lidi se zdravotním či sociálním handicapem. Projekt počítá se 4 domy, bezbariérovým přístupem, úsporným provozem i úpravou okolních veřejných ploch. Město na výstavbu získalo dotaci 61 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce roku 2028. Nabídky do veřejné zakázky mohou firmy podávat do 19. října. Brno otevřelo v Králově Poli 6 bytů pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé děti se zdravotním postižením. Pilotní projekt v Ptášinského ulici má rodinám umožnit zůstat pohromadě a zároveň postupně zapojit do péče sociální služby. Cílem je připravit člověka s handicapem na dobu, kdy se o něj rodič už nebude moci starat. Město reaguje i na nedostatek míst v chráněném bydlení a dalších pobytových službách. Na vhodné místo se totiž podle magistrátu běžně čeká měsíce až roky. Zkušenosti z nového domu chce Brno využít při rozvoji podobných projektů.
14: Rádio Jih, počasí.
12: Dáme si 4 aktuální teploty z našeho kraje. Kyjov, Tvarožná Lhota, Bořetice i Slavkov u Brna. Všichni shodně hlásí 13 stupňů. No k nejvyšším dnešním teplotám už to nemají daleko. Ty by měly být mezi 15 až 18 stupni a převládat bude dnes oblačno nebo i skoro zataženo. Večer bude oblačnost zvolna ubývat.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: Jsme s vámi taky na cestách, na trase z Veselí nad Moravou na Hodonín. Před strážnicí se srazila 3 osobní auta. Projíždí se Kivadlově, s kratším zdržením počítejte v obou směrech. Jdem taky na Zlínsko, ve Slavičíně v nádražní ulici dejte pozor na nehodu 2 osobních aut, projíždí se s omezením. A na Zlínsku ještě zůstaneme v Bohuslavicích u Zlína. Na místní komunikaci se srazila 2 osobní auta, počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu vám přejeme z Rádia Jih.

0: 5,1 můžete rádio jich ladit v Brně a okolí. No a brněnský Špilberg, ten zase ladí Brňany na trošku klidnější vlnu. Zelená dominanta nad centrem teď dostane další prostor pro odpočinek a přírodu. Na jeho úpatí vzniká otevřený les, který propojí park s otevřenou zahradou. Co všechno v něm najdete a kdy se otevře pro veřejnost, si řekneme už za chvilku na rádiu jich do té doby Mika nebo Mage Riser.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich přesně o 11:15 Major Lazer a Lean On, tedy v překladu něco jako mít se o co opřít. No a my se teďka na rádiu jich podíváme do Brna, protože Brňané tam mají přímo v centru jedno místo, o které se může opřít každý, kdo si chce na chvíli odpočinout od ruchu města. Je jim samozřejmě Špilberk. Když se řekne Špilberk, většině z nás naskočí hlavně hrad nad Brnem, no ale celý kopec je zároveň velká zelená oáza. Pár minut od rušných ulic a člověk má pocit, že je najednou úplně jinde. No a právě na úpatí Špilberku teď vzniká takzvaný otevřený les. Promění dosud zanedbanou část svahu, přibudou tam přírodní stezky, herní prvky, ptačí rozhledna a vysadí se tam taky nové ovocné stromy. Les navíc propojí park kolem Špilberku s otevřenou zahradou na nadace Partnerství, tedy místem zaměřeným na přírodu, ekologii a vzdělávání. Velkou zásluhu na tom má také kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Ta poskytla městu své pozemky do výpůjčky na 30 let a právě díky tomu může otevřený les vzniknout a dlouhodobě sloužit veřejnosti. Hotovo by mělo být do listopadu, no a celá proměna vyjde na necelých 13 milionů korun. No tak za mě to zní jako hodně povedený nápad, zvlášť když vznikne další kus zeleně prakticky uprostřed Brna. No a jsem docela zvědavý, jak bude ten otevřený les nakonec vypadat a hlavně se těším, až si ho budu moct projít na vlastní oči. Na rádiu jich jdeme zpátky k hitům pro dobrou náladu. Opět a Radeček, Hory vám posíláme takhle při pátku. Jděte se krásně.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 11 hodin 28 minut, ladíte vlny Rádia Jich, tohle byla americká zpěvačka Pink. Už dneska večer se v Brně otevřou dveře i tam, kam se běžně jen tak nedostanete. Noc vědy nabídne zdarma laboratoře, univerzitní pracoviště, pokusy i přednášky. A letos se to všechno bude točit kolem tématu komunikace. Jak spolu mluví rostliny, zvířata, lidé nebo třeba samotný vesmír? To si budete moct zjistit na vlastní oči. Pozvánku mám pro vás za necelých 10 minut na Rádiu Jich.
1: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: na 12 na Rádiu Wich. No a já mám pro vás teď slibovanou pozvánku. Jestli se vám někdy, nebo jestli vás někdy lákalo podívat se do laboratoří nebo na pracoviště, kam se běžně veřejnost nedostane, dneska večer v Brně bude ideální příležitost. Koná se totiž Noc vědy a desítky univerzitních i akademických pracovišť otevřou své dveře úplně zdarma. Letošním tématem je komunikace a je to opravdu v tom nejširším slova smyslu. Na Mendelově univerzitě se třeba dozvíte, jak spolu komunikují rostliny nebo jakou řeč těla používají zvířata. Masarykova univerzita vezme návštěvníky do starověkého Řecka, k runám nebo k modernímu Japonsku, no a VUT zase nabídne třeba pohled do toho, jak s námi komunikuje vesmír. Pomocí virtuální reality se tam navíc lidé dostanou i do běžně nepřístupných prostor jaderných elektráren. K tomu samozřejmě přednášky, kvízy, pokusy a možnost ptát se vědců přímo na místě. Program je rozesetý po celém Brně, takže si každý může poskládat vlastní vědecký večer podle toho, co ho zajímá nejvíc. No tak pokud tedy ještě nevíte, co s dnešním večerem a lákalo by vás něco z toho, co jsem před chvílí jmenoval, neváhejte a využijte tuhle příležitost podívat se tam, kam se člověk běžně nedostane a ještě se u toho něco zajímavého dozvědět, je podle mě docela dobrý způsob, jak trávit páteční večer. Z rádia vás zdraví Šimon Král a posílám One Republic.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz. Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio Jih.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

díky, že jste s námi. Od mikrofonu vás zdraví Šimon Král, za mnou doznívají 21 Pilots, no a vy už se pomalu můžete chystat na to, co nás čeká v další hodince. Budeme se ladit na víkend a s tím nám pomůže třeba Jennifer Lopez, Let's Get Loud.

0: že v Brně dostal útočník podmínku. Už za pár momentů na rádiu jich.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermato, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor!

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
0: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
14: Minutu po 12. ladíte vlny Rádia Jih.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Screening rakoviny plic odhalil v kyjovské nemocnici nádor u 8 pacientů a za útok pepřovým sprejem a nožem v Brně platí podmínka. Nemocnice Kyjov už pátým rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Základem je šetrné nízkodávkové CT, které může zachytit změny ještě předtím, než se objeví první potíže. Výhodou pro lidi z regionu je, že vyšetření mohou absolvovat přímo v Kyjově a nemusí kvůli němu jezdit do Brna. Plicní oddělení nemocnice navíc postupně modernizuje své pokoje i diagnostické vybavení. Podmíněný trest za incident se psem a následnou potyčku v Brně platí. Krajský soud potvrdil Igorovi Džamovi 10 měsíců vězení s 2letou zkušební dobou. Podle spisu nejprve pepřovým sprejem postříkal psa uvázaného u stromu a při pozdější potyčce vytáhl nůž. Jednoho muže pořezal a poškodil také zaparkované auto. Džama tvrdil, že se pouze bránil a že šlo o nutnou sebeobranu. Odvolací soud ale jeho argumenty nepřijal. Rozsudek je pravomocný, obhájce chce ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Podle etické komise se provinění dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Proti trestu se může odvolat.
2: Rádio Jih. Počasí.
14: Dneska hlavně oblačno nebo skoro zataženo, večer bude oblačnost zvolna ubývat. No a aktuální teploty z regionu Zlín měří 13 stupňů, Šardice 14, Lednice 15 a v Hluku měříte taky 14 stupňů.
18: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
2: Rádio Jih. Doprava.
14: Na dálnici D55 za nájezdem od Bzence na 58. kilometru směrem na Uherské Hradiště se srazilo osobní auto s dodávkou. Nehodu vyšetřuje policie, kolona se zatím netvoří, jinak silnice vypadají zatím poměrně klidně, tak zdravíme všechny, kteří nás poslouchají za volantem. Já speciálně zdravím taťku, který se vrací z Čech, no a ať už se vracíte z práce nebo jedete někam na prodloužený víkend, přejeme vám z rádia jejich šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
14: Teď už slibovaná J-Lo a její pecka Let's Get Loud. Tak Jižani, pojďte, pojďte, víkend už je za rohem. Tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Volume doprava, pojďme si ten pátek užít.

Con Calma. Jsme Radio Jih, Radio Jižní Moravy, no a na Moravě máme spoustu šikovných lidí. A za chvíli vám představíme hned dvě mladé ženy, každou z úplně jiného světa. Jedna spoléhá hlavně na sílu a vytrvalost,

0: Na rádiu jich americká indie pop rocková skupina Fun a její skladba Some Nights. No a protože jsme rádio Jižní Moravy, tak se přesouváme k nám na Moravu. Máme tady totiž spoustu šikovných lidí, no a někdy je docela fajn si připomenout, že velké úspěchy nemusíme hledat někde daleko. V Hodoníně teď na radnici ocenili dvě mladé ženy. Každá se věnuje něčemu úplně jinému, ale obě už ve svých disciplínách dosahují skvělých výsledků. Řeč je o Pavlíně Flamíkové a taky Natálce Lupačové. Pavlína Flamíková začínala ve veslařském klubu Hodonín a dnes patří mezi výrazné tváře českého veslování. Dokonce se stala nedávno mistryní světa v halovém veslování. No a potom je tu Natálie Lupačová, automobilová závodnice, která závodí v autoslalomu. Úspěchy přitom nemá zadarmo. Část nákladů na závodění si hradí sama z brigád, no a velkou podporou je i její maminka, která s ní jezdí na všechny závody. Na Winter Slalom Cupu 2025 navíc předvedla velmi dobré výkony, takže dvě mladé ženy z Hodonína, dva úplně jiné sporty a dva hezké příklady toho, že i u nás na Moravě vyrůstají lidé, kteří to ve svém oboru umí opravdu na vysoké úrovni. Z rádia jich holkám posíláme pozdravy, gratulujeme a přejeme do budoucna co nejvíc dalších úspěchů a hlavně, ať vás to pořád baví, to, co děláte, protože podle výsledku je vidět, že obě máte našlapnuto opravdu dobře.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: End of the Night na Rádiu Wave. V Uherském Hradišti se chystá velká ledová premiéra. Nový zimní stadion se otevře veřejnosti a nebude chybět hokej, bruslení, hudba ani známé tváře českého hokeje. Co všechno nabídne první říjnový víkend? Podrobnosti za chvíli na rádiu jich, do té doby Divoký Bill, Purple Disco Machine a taky Taylor Swift. Užívejte hezké páteční odpoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách.

0: těsně před 3:45 na rádiu Jich. Mimochodem, pokud patříte mezi fanoušky Taylor Swift, tak vězte, že právě dneska 25. září vydává rozšířenou verzi svého úspěšného alba s názvem The Life of Showgirl, The Encore. Tak to jenom, kdybyste neměli co a chtěli si poslednout něco nového, tak rozšířená verze venku. Každopádně my teďka půjdeme do Uherského Hradiště, to má totiž nový zimní stadion a první říjnový víkend ho pořádně představí veřejnosti. Od pátku 2. do neděle 4. října je připravený program pro hokejové fanoušky, rodiny s dětmi i všechny, kteří si chtějí jednoduše zabruslit. V pátek od 3 odpoledne začne před stadionem autogramiáda hokejových legend, sobota potom bude patřit party na bruslích, tedy veřejné bruslení, DJ a aktivity pro děti, no a od 6 večer se potom domácí HC Uherské Hradiště utká s Brumovem Bylnicí a program nekončí ani v neděli, znovu se bude bruslit a na led vědou také mladší a starší žáci doma hokejového klubu, takže jestli si chcete nový stadion prohlédnout rovnou v akci, první říjnový víkend je k tomu ideální příležitost. No na rádiu jich se vracíme k hitům pro dobrou náladu Olly Murs, Alan Walker anebo Eva Farná. To pro vás máme nachystané v dalších 10 minutách, tak přejem příjemný poslech.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Vátického hudebního festivalu. Bach meets bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezí Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem koncertu je společnost ZFP Group. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Farná právě doznívá na rádiu Jich, je za 5 minut 1. Díky, že trávíte páteční odpoledne s námi. No a věřím, že mnozí z vás už pomalu, ale jistě vyhlížejí konec pracovní doby a začátek prodlouženého víkendu, tak doufám, že už jste aspoň trochu happy, stejně jako Pharrell Williams, na kterého se můžete těšit v následující hodině.

0: Michel Teló, Ice, eu te pego.
1: Nossa, nossa, assim você me mata.
0: Brno otevřelo byty pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé děti s handicapem. I o tom bude mluvit Petr Indra v Jihomoravských zprávách už za moment. Na rádiu Jih, tak se na to počkejte.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a neb Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výročníc.

0: ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
4: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
5: Je právě 12 hodin a 59 minut, posloucháte Rádio Jih.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Břeclav hledá firmu pro výstavbu sociálních bytů u splavu a Brno otevřelo byty pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé děti s handicapem. Břeclav hledá stavební firmu, která vybuduje nové sociální bydlení v lokalitě u splavu. Na místě bývalé policejní ubytovny má vzniknout celkem 28 bytů pro mladé rodiny, seniory a také lidi se zdravotním či sociálním handicapem. Projekt počítá se 4 domy, bezbariérovým přístupem, úsporným provozem i úpravou okolních veřejných ploch. Město na výstavbu získalo dotaci 61 milionů korun. Hotovo by mělo být do konce roku 2028. Nabídky do veřejné zakázky mohou firmy podávat do 19. října. Brno otevřelo v Králově Poli 6 bytů pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé děti se zdravotním postižením. Pilotní projekt v Ptášinského ulici má rodinám umožnit zůstat pohromadě a zároveň postupně zapojit do péče sociální služby. Cílem je připravit člověka s handicapem na dobu, kdy se o něj rodič už nebude moci starat. Město reaguje i na nedostatek míst v chráněném bydlení a dalších pobytových službách. Na vhodné místo se totiž podle magistrátu běžně čeká měsíce až roky. Zkušenosti z nového domu chce Brno využít při rozvoji podobných projektů.
7: Rádio Jih, počasí.
5: Zdá se, že teploty dnes dosáhly svého stropu. U nás v Horníně měříme 15 stupňů, Svatobořice Mistřín 14, Ladná 15 a Topolná taky 15 stupňů. Venku je oblačno až skoro zataženo. Večer očekáváme pozvolné ubývání oblačnosti.
4: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: Na cestách nám to pomalu houstne. Na Brněnsku u Moravských Kněnic ve směru od Veverské Bytýšky zasahují záchranné složky. U havárie motorkáře počítejte tam s omezením. No a na dálnici D1 na 228. kilometru směrem od Brna na Vyškov stojí u kranice dvě nákladní auta s poruchou, tak si na to dejte pozor. Z rádia Jih přejeme šťastnou cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy vám jednak hrajeme hity pro dobrou náladu, ale taky sledujeme aktuální dění v našem kraji a proto se už po dalších dvou hitech pro dobrou náladu vydáme do Brna a posvítíme si na jeden hodně kuriozní večerní zásah brněnských strážníků. Teď už ale izraelská alternativní rocková kapela Temper City a Self Aware. Užívejte pátek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní

0: Je 13 hodin, 14 minut, posloucháte Rádio Jih, díky, že jste s námi v pátek 25. září. A teďka už mám pro vás nachystanou jednu kuriózní zprávu z Brna. Je to jeden z těch případů, kdy všechno na první pohled vypadá mnohem dramatičtěji, než ve skutečnosti je. Ve středu večer v brněnských Židenicích si jeden kolem jdoucí všiml muže v tmavém oblečení. Choval se podle něj podezřele, postával u pouliční lampy, z telefonu mu hrála nahlas rytmická hudba a chvílemi natahoval mobil do různých směrů. Oznamovatel proto raději zavolal městskou policii. No, strážníci muže našli a začali zjišťovat, co tam vlastně dělá. A přišlo docela nečekané vysvětlení. Třicátník je rapper a noční Brno si v podstatě proměnil v takové nahrávací studio. Telefonem zachytával zvuky ulic a okolí, které potom používal jako inspiraci při tvorbě svých skladeb. No tak hlídka všechno samozřejmě prověřila a zjistila, že žádný problém se zákonem není. No a místo pokuty, tak přišla jen rada, aby si příště v tmavém oblečení poblíž rušné silnice dával větší pozor. Tak žádná noční nekalo. Jen jeden rapér telefona Brno jako jeden velký sampler.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

vás takovou malou pozvánku. Jestli ještě nemáte plán na sobotu a chcete spojit pohyb s pomocí, ve Vyškově se poběží běh pro dobrou věc. Už po deváté se tam koná benefiční akce Běhám a pomáhám a letošní výtěžek podpoří 9letou Nelinku Cigánkovou z Bučovic. Kvůli zdravotním komplikacím potřebuje pravidelné rehabilitace, terapie, speciální ortézy a další zdravotní pomůcky. V sobotu 26. září odstartují v 9:30 dětské běhy a v poledne hlavní závod na 5,4 kilometru. Online registrace už sice skončila, ale přihlásit se můžete přímo v sobotu ve Vyškově. Registrace na hlavní závod

0: který můžete Nelince přispět. Takže v sobotu ve Vyškově nejde jen o kilometry a výsledný čas. Hlavní je tentokrát pomoc jedné konkrétní holčičce a její rodině.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
13: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na Škoda Auto.

0: 13 hodin 40 minut a já už tady na Radiu Jich nejsem sám. Jsem tady taky vlastně Vasík.
1: Jsem tady, ano, jsem tady. Byl jsem si dát jenom volume trošku doprava, ať slyším ta dvě slova, která mi dneska budeš dávat teda.
0: Vlastíku, já jsem si pro tebe dneska na předávačku připravil dvě slova a myslím si, že z nich budeš nadšený stejně jako já.
1: Víš co, já jsem včera, ještě že ti skáču do řeči, tak já jsem včera potkal bývalou kolegyňku z Carrefouru, kde jsme se potkali kdysi dávno. Ona říkala, že to je super, jak si vlastně dáváme tady tyhle ty slova pospátku a že hraje taky, takže zdravíme Pavlínku.
0: Teda tak zdravíme Pavlínko, mně to teda nepřijde moc super, mně to přijde super, jenom když jsem na té straně, když to slovo dávám.
1: Jasně, tak pojď, no.
0: Ok, takže Vlastíku, dvě slova, poslouchej dobře. Adálo koč.
1: Čokoládový.
0: Skoro. A
1: čokoládová.
0: Adálo koč.
1: Adálo koč. Koč.
0: Máš to dobře, jenom to není jako čokoládová, ani čokoládový, je to prostě...
1: Čokoláda, aha, ano? Jo, promiň.
0: Akciglep.
1: Akciglep?
0: Mhm.
1: P?
0: B. B. Akciglep.
1: Akcible. Akcigleb. Ble. Akcible.
0: Akcigleb.
1: Akcigleb. Belgická čokoláda. Aha, člověče.
0: Je to tam. Já jsem to vám naschvál, protože ty dneska valíš na Čokoláda Fest, že?
1: Ano, já valím na čokoládový festival až do Karlových Varů, člověče.
0: Ty plaho, to je dlouhá cesta.
1: No to je, to je. Tam bude zase čokolády a já si dám zase jenom jeden kousek, protože ona jak je pravá, víš co, tak to ti stačí fakt trošku.
0: Chápu, chápu, naprosto. No nic, takže máme slovíčko za sebou, přátelé. Já vám přeju krásný prodloužený víkend. Loučím se a vlastně Masík už za chvilku na rádiu Jich.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Jdeme po 14. Z novějších věcí Somber, Back to Friends. Tak to jsem trošku rychleji zmáčkl, než jsem chtěl, takže Back to Friends. Bude taky Adam Ďurica, nelutujem. A co se týká těch starších věcí, 90-kových, Seš Ekvador.

0: A vy s Petrem Indrou, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermato.cz.
2: A pozor, od pondělí do pátku soutěžíme v odpoledním vysílání Rádia Jih o 500 korunové poukazy do e-shopu Fermato. Tak poslouchejte vysílání Vlasti Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vyhrávejte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě táky Remkus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
7: Horko, které potřebujete.
8: Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
11: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 000 korun.

0: na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče, přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 000 korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín, nemho.cz v sekci kariéra.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Dětské hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: V Hodonínské nemocnici se od října mění cesty k ambulancím i odběrům a Nedakonice na Uherskohradišťsku se brání plánované těžbě štěrkopísku. Hodonínská nemocnice chystá od začátku října další změny v provozu kvůli pokračující stavbě nového pavilonu urgentního příjmu. Odběrová místnost se přestěhuje do prvního patra budovy číslo 3 naproti dětské jipce. K CT, magnetické rezonanci, rentgenu nebo ultrazvuku se pacienti nově dostanou pouze koridorem od chirurgických ambulancí, a to přes hlavní vchod. Od 1. října bude také uzavřena chodba v přízemí budovy číslo 3 od bufetu směrem k ambulancím i opačným směrem k lůžkové části. Pro průchod bude možné využít suterén nebo jiné vstupy do budovy. Lékárna a neurologická ambulance zůstanou přístupné od chirurgických ambulancí. Omezení mají předběžně trvat do konce října příštího roku, kdy má být nový pavilon dokončen. Nedakonice na Uherskohradišťsku nesouhlasí s plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku. Firma Heidelberg Materials už podle starosty oslovuje vlastníky pozemků a snaží se část území vykoupit. Obci vadí hlavně to, že plánovaná těžba by se mohla přiblížit až zhruba na 100 metrů k obytným domům. Kraj přitom nedávno vymezil pro těžbu plochu o rozloze přibližně 540 tisíc metrů čtverečních. Firma argumentuje tím, že jde o významný zdroj surovin pro stavebnictví a rozšíření už existující těžební lokality. Samotná těžba ale zatím povolena není a před případným zahájením musí záměr projít řadou posudků a schvalovacích řízení.
2: Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá aktuálně s počasím. 16 stupňů Celsia měříte v Brumovicích a v Rajhradě, 15 stupňů potom v Uherském Hradišti a v Ratíškovicích. Zítra očekáváme jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami, nejvyšší sobotní teploty na jižní Moravě 18 až 21, ve Zlínském kraji 17 až 20.
5: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
3: Rádio Jih, doprava.
2: Pojďme se podívat také na silnice. Na Břeclavsku na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Počítejte se zdržením. Ve Zlíně v ulici 2. května havarovalo osobní auto s dodávkou. S opatrností projedete jedním mízím pruhem. A na trase z Brna na Uherské Hradiště za odbočkou na Staré Hutě havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením. Zdržení je zatím minimální. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
6: Dámy tu mano! I venga conmigo!

0: máte doma Zlatu, Zlatuši na Slovensku, Vladimíra nebo toho, kdo dnes slaví narozeniny, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jméno, příjmení a kde oslavenec nebo oslavenkyně bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Tak ještě jednou, pokud máte doma Zlatu, Zlatuši na Slovensku, Vladimíra nebo toho, kdo dneska 25. září slaví narozeniny, napište pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Také dnes jsem od mého šéfa dostal v obálce slovo, které nesmím během vysílání vyslovit, protože pokud by se tak stalo, je to signál pro vás, naše posluchače, že máte volat do studia, protože pokud budete jako první, dostanete od nás poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Tak ještě jednou držím pěsti, aby to klaplo a pojďme na to slovo. Dnes je to tento týden naposled, pojďme ho odhalit. Tak to zakázané slovo, které dneska nesmím říct, je víkend. Víkend nesmím dneska říct, takže teďka to ještě neplatí, protože vás upozorňuji na to, co je to za slovo. Jakmile bych ovšem během vysílání víkend řekl, tak volejte sem k nám do studia na 518 345 678. Nejrychlejší dostane poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu fermato.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Latuše, Vladislav, k dnešnímu svátku ti přeje rádio jich všechno nejlepší, hlavně z Latce Polehňové z Uherského Ostrohu a gratulace letí tobě, kdo dnes v pátek 25. září slavíš narozeniny, stejně jako Eva Jurčeková z Kostic, Káťa Machalková nebo Míša Horáková ze Zlína. Tak všechno

0: jiné světový den snů, den komiksů nebo den vaření. Dnes slaví narozeniny slavný španělský filmový režisér, scénárista a držitel Oscara Pedro Almodóvar a z jeho myšlenek se pro dnešní den skvěle hodí tahle. Život je víc než jen přežívání. Jde o to tvořit, objevovat a mít odvahu být sám sebou. No a když máme ten den, světový den snů, dáme si jeden vtípek na toto téma. Baví se dva kamarádi u piva. Čověče, já měl včera divný sen. Zdálo se mi, že jsem byl celý den na kolotoči. Druhý na to. To já jsem měl úplně luxusní sen. Představ si, sedím na gauči, zazvoní zvonek. Tak jdu otevřít a tam nádherná sexy blondýnka. Tak ji pozvu dál, dáme si skleničku a zazvoní znovu zvonek. Za dveřmi boží černovláska. Tak si s nima dávám vínko a zazvoní znovu zvonek. A tam přenádherná brunata. Tak jsme v tu chvíli mu skočí do řeči ten první a říká, to jsi mi jako nemohl zavolat? Já jsem ti volal, ale tvoje stará říkala, že jsi na kolotoči.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Tak a pojďme se podívat ještě na silnice. Máme tady informace od našeho Šimona, který je na silnicích a dává info o tom, že mezi Strážnicí a Vnorvama na odbočce na Žeraviny vyprošťují auto a stojí tu kolony na obě strany. Cesta je momentálně uzavřená. Šimo, děkujeme, tak se vrať do rádia, no.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se nám dny volná. Kdybych to řekl jedním slovem, tak je to pro vás pokyn, ať voláte sem do studia, protože dostanete poukaz v hodnotě 500 korun na fermato.cz. Před chvílí jsme na rádiu jich gratulovali dnešním oslavenkyním Zlatkám a o Zlatě bude řeč taky po další trojce hitů pro dobrou náladu. Držte vlnu na jihu, protože uslyšíte, že takový zlatý řetízek může mít cenu i 10 let vězení.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
4: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
5: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
6: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
7: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích

0: policisté dopadli muže, který podle nich přepadl 660-letou ženu v brněnské Šalině. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Muž přistoupil k ženě zezadu ve chvíli, kdy se na zastávce zavíraly dveře Šaliny a silou ji strhl z krku zlatý řetízek za zhruba 40 tisíc korun. Žena si při útoku poranila krk a muž z vozu utekl. Asi v domnění, že ho nikdo už nikdy nenajde. Kriminalisté ho ale díky kamerovým záznamům a dalším informacím vypátrali během 3 dnů. Jde o policistům známého 35-letého ptáčka, který už v kleci bydlel. Policisté navíc našli řetízek v zástavárně a vrátili ho majitelce. Pro ženu měl kromě finanční hodnoty i osobní význam. Dostala ho od manžela. Zloděj je už ve vazbě a za loupež mu hrozí až 10 let vězení. Dobře mu tak.
1: V sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hudci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma.
2: Plánujete koupy alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Indra je připraven s dalšími jihomoravskými zprávami. V nich mimo jiné uslyšíte také informace o tom, že Kunovickou křižovatku čeká přestavba za více než miliardu. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásný pátek.
1: Víš, jak na zeleninu? Vezmi Fermáto, zalij to a máš hotový saláto. 100% bez chemikáto. Více na fermáto.cz.
2: A pozor!

Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hráz rybníka promění v místo plné zážitků.

0: Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
1: Každý vinař Čepera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
12: Přejeme vám krásné páteční odpoledne, 14 hodin 56 minut, to je aktuální čas.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Kunovickou křižovatku čeká přestavba za více než miliardu a obce podpořily přípravu horkovodu z Dukovan do Brna. V Kunovicích se připravuje přestavba důležité mimoúrovňové křižovatky na rozhraní s Uherským Hradištěm. Dnešní řešení už podle měst a kraje nestačí rostoucí dopravě a ve špičkách se tam tvoří kolony. Projektovou dokumentaci zaplatí skupina Omnipol, která v Kunovicích vlastní Aircraft Industries. Počítá se s rozšířením křižovatky i s novým silničním ramenem poblíž letiště. Změna má zlepšit průjezdnost, napojení firem i dostupnost Uhersko-Hradišťské nemocnice a hlavních tahů pro záchranáře. Celkové náklady mají přesáhnout miliardu korun. Samotná příprava ale ještě potrvá několik let. Zástupci 11 radnic podpořili přípravu plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna. S teplárnami Brno podepsali memorandum o spolupráci. Trasa má měřit zhruba 42 kilometrů a vést přes 14 obcí a měst. Další starosta dokument podepíše později a dvě obce ještě čekají na souhlas zastupitelstev. Společně chtějí řešit hlavně napojení na současnou infrastrukturu, co nejmenší dopady stavby na obyvatele a také možnost, zda by se některé obce mohly na horkovod připojit.
14: Počasí.
12: Ve Valticích máte krásných 17 stupňů Celsia, ve Veselí nad Moravou a ve Bzenci 16, ve Vlčnově potom 15 stupňů. V sobotu očekáváme jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami, nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 18 až 21, ve Zlínském kraji 17 až 20 stupňů Celsia.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: A pojďme se podívat také na silnice. V centru Brna v ulici Koliště u autobusového nádraží směrem na Hršpice se srazila dvě osobní auta v levém jízdním.

pruhu počítejte se silným provozem a se zdržením v koloně. V Brně, Řečkovicích, v Gromešově ulici havarovala dvě osobní auta, počítejte taktéž s omezením, kolona se zatím netvoří. Na výjezdu z Brna po dálnici D52 před sjezdem na Modřice směrem na Pohořelice probíhá úklid vozovky po nehodě, zdržení je zatím kolem 5 minut. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

tečku si řekneme více o tom, které, že je to dneska zakázané slovo, které nesmím vyslovit, abyste na tom získali jenom vy 500 poukaz v hodnotě, tak když je 500, tak v hodnotě 500 korun. Překvapivě. Na Fermato.cz mrkněte i na www.radio.cz.

ve svátek, to znamená 28. září doma. Ano, dost vás bude, no tak to je hezké. Tak tady jsou pro vás Clean Bandit, no a pojďme si připomenout to dnešní zakázané slovo. Teď to hned pochopíte. Jak už jsem zmiňoval na začátku odpoledního vysílání, tak také dnes jsem od mého šéfa dostal v obálce slovo, které nesmím během vysílání vyslovit, protože pokud by se tak stalo, je to signál pro vás, naše posluchače, rádia jich, že máte volat do studia na číslo 518 345 678, protože pokud budete jako první, dostanete ode mě poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Mrkněte se pro jistotu i na naše webové stránky www.radiojich.cz. Protože tam objevíte i to, co vlastně Fermato nabízí, a věřím tomu, že vám to přijde vhod, pokud trávíte hodně času třeba v kuchyni. No a pojďme si říct to zakázané slovo, které teda dneska nesmím vyslovit, a to slovo je víkend. Víkend, jakmile z mých úst, teďka to neplatí, prosím vás, protože vám jenom říkám, které slovo to je, abyste to věděli, tak jakmile z mých úst uslyšíte víkend, tak voláte sem do studia na 518 345 678 a když budete první, tak je jasné, že pro vás budeme mít poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu fermato.cz. Radio Jich.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vinobraní pokročilo a začaly se sbírat i modré odrůdy. Také tady platí, že příprava rmutu před kvašením je nejdůležitější část výroby. U modrých hroznů je zásadní mít kvalitní a zdravé hrozny o požadované cukernatosti. Plísně a vpichy od včel na hroznech díky dlouhé maceraci nejen způsobí problémy ve víně při kvašení, ale později i nižší barvou či těkavými tóny ve víně. Naopak přezráté hrozny umí vést ke ztrátě odrůdového charakteru. Jak tedy na to? Po pomletí a odstopkování je nutné rmut před zakvašením ošetřit. Špičkový přípravek Tanfluy růž pro červená vína dokáže potlačit octové bakterie a oxidační enzymy, které mohou způsobit problémy s barvou. Přitom je dodáno do rmutu jen takové množství síry, taninů a vitamínu C, aby nebránili následné fermentaci a mož zůstal zdravý. Rmut zahřejte a po dosažení teploty okamžitě zahajte kvašení. Teplotu okolo 23 stupňů Celsia udržujte po celou dobu kvasu. Tu v malých provozech lehce dosáhnete a udržíte levnými ponornými ohřívači z termostaty, které stejně jako všechny přípravky, o kterých je dnes řeč, najdete v naší prodejně Vinařského domu v Dubňanech. Chcete-li víno se svěží kyselinkou, nízkými tříslovinami a mladým buketem, můžete je po 5 dnech lisovat a nechat dokvasit v sudu. Naopak, přejete-li si mít víno s potenciálem zrání, s dávkou tříslovin, taninů a budoucím ležení v sudu, nechejte při stabilní teplotě rmut v nádobě až do konce kvašení. Získáte tak víno silné a se silným potenciálem. Lisovací enzym pro červená vína přidejte až zhruba 3 dny před dokvašením. Bílkoviny díky němu uvolní ve slupkách maximum barviv i typických látek a rmut je při lisování vláčný. No a ještě musím zmínit velmi kladný ohlas na přípravek Firmstop, který dokáže ukončit kvašení bez přesíření. První rok prodeje přinesl velmi dobré ohlasy od vinařů, takže kdo ještě čekáte na nějaké slámovky a bobuláče, velmi doporučuji zastavit kvašení tímto přípravkem. Výsledkem bude slastné sladěnké víno bez doposud trpěné stopy síry. No a s kým si ho vychutnáte, to už nechám na vás. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: potřeba lékaři. Do těchto rolí se budou moci děti brzy pustit. V Brně kdo a kde chystá úplně novou expozici, hlavně pro mladší návštěvníky, tak to uslyšíte na jihu po další trojice hitů pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu, protože budou Krištof a nebo taky Shakira.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, menička a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
4: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt.

0: 16:40, Shakira, její poslední záležitost, Die, no a brněnské Vida Science Centrum chystá novou expozici, hlavně pro mladší děti. Ty si v ní budou moct vyzkoušet třeba rýžování zlata, práci architekta, lékaře nebo prodavače. Po frekvencích rádia jich míříme do Brna a okolí, tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM. Součástí nové expozice bude také kouzelný les, kde si děti procvičí hmat, sluch i čich a chybět nebude ani oblíbené vodní koryto s pumpami a dalšími prvky. Vznikne tam také malé městečko, farma a zahrada, kde se budou děti učit formou hry. Nová expozice se otevře začátkem roku 2027 a podle vedení Vida půjde o největší obnovu centra od jeho otevření v roce 2014. Tak do Brna samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou třeba One Republic nebo taky Becky G.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: protože v tuhletu chvíli už přivítáme na telefonní lince Kristýnku. Kristýnko, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahojte.
0: Co provádíš, Kristýnko, prosím tě teďka?
1: Jsi na cestách.
0: Jsi na cestách a kam jedeš?
1: Do Vnorov.
0: Do Vnorov jedeš, takže jedeš domů.
1: Ano.
0: Z práce nebo odkud?
1: Z domu
0: jedeš domů. To je, asi máte dost peněz, že jo?
1: Jo, za zabítou.
0: Kde tankuješ, prosím tě? Tak, Kristýnko, ty jsi samozřejmě zavolala z jiného důvodu a to je, že jsi slyšela dnešní zakázané slovo, což bylo které slovo?
1: Víkend.
0: Ano, víkend jsem dneska nesměl říct, protože to byla jedině výhra pro vás a taky, že je to výhra pro tebe, protože pro tebe budeme mít 500-kový poukaz na nákup v e-shopu fermato.cz, tak věřím tomu, že si tam vybereš. Vaříš doma nebo to dělá manžel, přítel?
1: Vařím já.
0: Vaříš ty, takže dneska bylo co k obědu?
1: Dneska bylo květák.
0: Květák byl, já jsem myslel, že jsi ještě nestihla dojet z domu domů, víš, a udělala to oběd. Dobrá, tak velká gratulace, pro jistotu i vy ostatní mrkněte na fermato.cz, protože si tam 100% vyberete. Měj se krásně, hezký víkend, ahoj.
1: Hezký víkend.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože věřím tomu, že i v pondělí, vlastně ne v pondělí, ne v úterý, budeme pokračovat s nějakou soutěží a hlavně s nějakou krásnou cenou, která vám udělá radost.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rádio Jižní Moravy. Pomaličku, jistě se nám blíží 16. hodina. Tohle to jsou The Last Goodnight, Pictures of You. A co se týká muziky, tak po 16. bude třeba Britney Spears její Baby One More Time. Budeme taky péct s pekařem, vytvoříme si, upečeme Boha.
1: Jestli tady existuje Bůh.
0: A bude také Slovák jak poleno, Mark Dan, jeho Country Girl. Já jsem vlastně Mancík, přeju vám krásné páteční odpoledne, už za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že nedokonice na Uherskohradišku se brání plánované těžbě štěrkopísku. Počkejte si na podrobnosti.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
8: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
9: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Děcka, hezké páteční odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilo.

0: kilogram. www.kovošrodbila.cz
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V hodonínské nemocnici se od října mění cesty k ambulancím i odběrům a nedakonice na Uherskohradišťsku se brání plánované těžbě štěrkopísku. Hodonínská nemocnice chystá od začátku října další změny v provozu kvůli pokračující stavbě nového pavilonu urgentního příjmu. Odběrová místnost se přestěhuje do prvního patra budovy číslo 3 naproti dětské jipce. K CT, magnetické rezonanci, rentgenu nebo ultrazvuku se pacienti nově dostanou pouze koridorem od chirurgických ambulancí, a to přes hlavní vchod. Od 1. října bude také uzavřena chodba v přízemí budovy číslo 3 od bufetu směrem k ambulancím i opačným směrem k lůžkové části. Pro průchod bude možné využít suterén nebo jiné vstupy do budovy. Lékárna a neurologická ambulance zůstanou přístupné od chirurgických ambulancí. Omezení mají předběžně trvat do konce října příštího roku, kdy má být nový pavilon dokončen. Nedakonice na Uherskohradišťsku nesouhlasí s plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku. Firma Heidelberg Materials už podle starosty oslovuje vlastníky pozemků a snaží se část území vykoupit. Obci vadí hlavně to, že plánovaná těžba by se mohla přiblížit až zhruba na 100 metrů k obytným domům. Kraj přitom nedávno vymezil pro těžbu plochu o rozloze přibližně 540 000 m2. Firma argumentuje tím, že jde o významný zdroj surovin pro stavebnictví a rozšíření už existující těžební lokality. Samotná těžba ale zatím povolena není a před případným zahájením musí záměr projít řadou posudků a schvalovacích řízení.
1: Počasí.
3: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Moravském Písku a v Těšanech aktuálně měříte 17 stupňů Celsia, v Kloboukách u Brna 15 a v Kloboukách u Brna 16 a v Brně samotném 15 stupňů Celsia. Zítra očekáváme jasno až polojasno ráno s ojedinělými mlhami. Nejvyšší sobotní teploty na jižní Moravě 18 až 21, ve Zlínském kraji 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
4: Rádio Jih, doprava.
3: A pojďme na silnice, připomínám, že v centru Brna v ulici Koliště u autobusového nádraží směrem na Hrčpice se dořešuje srážka dvou osobáků a že podobná nehoda se dořešuje také v Brně Řečkovicích v Gromešově ulici. Buďte opatrní, šťastnou cestou, ať už jedete kamkoliv, a my vám z rádia jich posíláme další hity pro dobrou náladu. Sigala a taky Gym Class Heroes.

0: co nás čeká ve vysílání dál. Houbařská sezóna je v plném proudu, jenže cesta za plným košíkem může skončit i pátrací akcí. Policisté tento týden hned dvakrát hledali houbaře v lesích u Bzence. Podrobnosti uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu. Posíláme Marka Dana a taky pekaře.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidské.

0: 15 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, pekář, jeho bůh. A déšť a vlhké počasí lákají do jihomoravských lesů houbaře. Policisté ale připomínají, že hlavně v rozsáhlých lesích se dá snadno ztratit. Jen tento týden totiž dvakrát pátrali po houbařích v okolí Bzence na Hodonínsku. V úterý hledala rodina 70-letého seniora, který se nevrátil ve smluvenou dobu. Policisté ho nakonec hledat nemuseli dlouho, muž se sám vrátil k autu. Při sbírání hub se prý zapomněl a kvůli horšímu sluchu vyzvánění telefonu neslyšel. Ve čtvrtek pak v podobné oblasti zabloudila žena, která přijela na houby vlakem. Našel ji pracovník Lesů České republiky. Měla sice plný košík, ale byla promočená a vyčerpaná. Policie proto radí: důležité, řekněte před cestou blízkým, kam jdete, kdy se vrátíte, mějte nabitý telefon, vemte si i powerbanku a při ztracení nečekejte až do tmy. A navíc tady v tomhletom úseku většinou není signál, takže opravdu bacha na to. Tak a my zdravíme všechny houbaře a už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chica.
1: Devi, co má se? My budeme se
2: rád na cestách. Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Eva Farná, Neříkej, co má se stát, 16.27. Princezny, čerti, slavné postavy ze Slunce, Seno. Zítra se otevře výstava kostýmů z filmu Zdeňka Trošky a vy si je budete moct prohlédnout pěkně zblízka. Kam za nimi vyrazit, uslyšíte za 10 minut tady na Rádio Jih.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Rohatec se zbarví. Pondělí 28. září se před kulturním domem v Rohatci koná Rainbow Run a ne Rohatecká desítka 2026. Barevný běh pro děti, rodiče i širokou veřejnost. Jeden den, spousta barev, smíchu a zábavy. Nazujte tenisky, oblečte se do bílé a pojďte si zaběhat. Čekají vás Rainbow Boom, dětské soutěže, fotokoutek, skákací hrad, Wolfíkovy dobroty i malování s Petrem Přikrylem. Více na www.rohatec.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Společnost Top Centrum Car hledá uchazeče na pozici automechanik. Více informací najdete v sekci kariéra na webových stránkách www.topcentrumcar.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: máte rádi české pohádky, v Brně si od soboty můžete prohlédnout originální filmové kostýmy z tvorby režiséra Zdeňka Trošky. Letohrádek Mitrovských totiž vystaví kostýmy hned ze 6 známých pohádek. Mezi nimi budou kostýmy třeba z pohádky o princezně Jasněnce a létajícím ševci, princezna Zemlejna, z Pekla štěstí nebo Nejkrásnější hádanka. A přidají se také dva známé kostýmy z trilogie Slunce seno. Kostýmy zapůjčil Barandovský fundus a výstava v Letohrádku Mitrovských začne zítra, tedy 26. září a skončí 22. listopadu. Otevřeno potom bude od úterý do neděle vždy od 10 do 4 hodin odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jsem Vlastia Macík, přejeme vám krásné páteční odpoledne, za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že obce podpořili přípravu horkovodu z Dukovan do Brna. Počkejte si na podrobnosti.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
2: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Nemocnice TGM Hodonín hledá nové kolegy. Na radiodiagnostické pracoviště přijme lékaře nebo lékařku. Nabízí moderní zázemí, špičkové vybavení, 6 týdnů dovolené a náborový příspěvek 300 000 korun. Na interní oddělení a oddělení ošetřovatelské péče přijme všeobecnou nebo praktickou sestru a fyzioterapeuta. Nabízí náborový příspěvek 50 000 korun, adekvátní finanční ohodnocení a podporu dalšího vzdělávání. Veškeré informace a další pracovní nabídky najdete na webu Nemocnice TGM Hodonín nemho.cz v sekci kariéra.
1: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhraj s KFC.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dětská, hezký podvečer, bylo 17 hodin.
15: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníková litá kola 54 koruny za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
16: Rádio Jih.

0: Moravské zprávy.
1: U Novickou křižovatku čeká přestavba za více než miliardu a obce podpořily přípravu horkovodu z Dukovan do Brna. V Kunovicích se připravuje přestavba důležité mimoúrovňové křižovatky na rozhraní s Uherským Hradištěm. Dnešní řešení už podle měst a kraje nestačí rostoucí dopravě a ve špičkách se tam tvoří kolony. Projektovou dokumentaci zaplatí skupina Omnipol, která v Kunovicích vlastní Aircraft Industries. Počítá se s rozšířením křižovatky i s novým silničním ramenem poblíž letiště. Změna má zlepšit průjezdnost, napojení firem i dostupnost Uhersko-Hradišťské nemocnice a hlavních tahů pro záchranáře. Celkové náklady mají přesáhnout miliardu korun. Samotná příprava ale ještě potrvá několik let. Zástupci 11 radnic podpořili přípravu plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna. S teplárnami Brno podepsali memorandum o spolupráci. Trasa má měřit zhruba 42 kilometrů a vést přes 14 obcí a měst. Další starosta dokument podepíše později a dvě obce ještě čekají na souhlas zastupitelstev. Společně chtějí řešit hlavně napojení na současnou infrastrukturu, co nejmenší dopady stavby na obyvatele a také možnost, zda by se některé obce mohly na horkovod připojit.
0: Počasí.
2: Ve Strážnici a v Moravské Nové Vsi měříte aktuálně 17 stupňů Celsia, ve Vlčnově 16 a ve Zlíně 14 stupňů. V sobotu očekáváme jasno až polojasno, ráno s ojedinělými mlhami, nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 18 až 21, ve Zlínském kraji 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
0: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice na Znojemsku u Krhovice ve směru na Valkrovice zasahují záchranné složky u střetu dvou osobáků. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

díky, že posloucháte Rádio Jih také v pátek 25. září. Jižní Moravu letos poznávají influenceři, novináři i lidé z cestovního ruchu z různých koutů Evropy. Dánky tu hledali pohodu ve stylu hygí, Italové zase ocenili, že si mohou dát oblíbený kávový nápoj klidně i odpoledne. Jak region láká zahraniční návštěvníky, uslyšíte na jihu po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Postarají se o ně Katy Perry a taky Milky Chance.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, to jsou ale věci. Jižní Moravu letos propagují i zahraniční influenceři, novináři a zástupci cestovních kanceláří. Centrála cestovního ruchu pro ně zatím připravila přes 20 poznávacích cest, kterých se zúčastnila více než 100 lidí. Každý program je přitom jiný. Někdo vyráží za vínem, jiný za architekturou, cyklistikou nebo místní gastronomií. Britskou cestovatelku letos zaujaly například rozkvetlé mandloně v Hustopečích. Dvojice Italů si zase pochvalovala jihomoravské kavárny a také možnost dát si kapučíno i odpoledne. Zástupkyně z Dánska zase ocenili klidné kavárny, dobré jídlo, víno a krajinu, která jim připomínala jejich oblíbený životní styl hygge. V říjnu mají na Jižní Moravu dorazit také odborníci z Izraele a Litvy. Tak uvidíme, jak jim to půjde zase ukázat, jaká ta naše krásná Jižní Morava je.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je pátek, pro většinu z nás začíná zasloužené volno, tak za chvíli nahlédneme pod pokličku kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Držte vlnu na rádiu Jih, protože uslyšíte víc. Mezi tím Savage Garden, Dermot Kennedy a taky Alexandra Stan.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Je pátek 25. září a my v tuto chvíli míříme do kin. Na horor Resident Evil zajděte dnes v 8 večer do kina Svět v Hodoníně, do kina Panorama v Kyjově, v 19.45 do kina Hvězda v Uherském Hradišti a o 8:30 do kina v Napajedlích. Na hraně smrti 2 Dead Point. Poté, co přišla o svou nebojácnou sestru Hunter, se hluboce poznamenaná Jax vydává na nebezpečný výstup se starou přítelkyní, aby uctila její památku. Zatímco se jako na laně pohybují po nebezpečných prknech hory Kuan, uvězní je děsivý sesuv kamení v 1524 metrech nad zemí. Tváří v tvář scénám vyvolávajícím závratě, temným pravdám a krutým zvratům musí Jax čelit svým nejhlubším strachům, aby bojovala o přežití a našla vnitřní smíření. Na trailer Na hraně smrti 2 Dead Point zajděte dnes o 7:30 do kina Koruna v Břeclavi. V tom samém čase, tedy v 19.30, promítne Městské kino v Mikulově romantickou komedii Magická posedlost 2. A pokračujeme 7. večerní. Kino Morava ve Strážnici a kino v Hustopečích promítne dobrodružné drama V srdci divočiny, na které můžete zajít také přesně v 8 do brněnské Lucerny a ve 20.20 do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Dobře se bavte, užijte si prodloužené volno, Vlasta Macík se loučí a těším se na slyšenou v úterý ve 2. Tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte.

0: Doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnídennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: V hodonínské nemocnici se od října mění cesty k ambulancím i odběrům a nedakonice na Uherskohradišťsku se brání plánované těžbě štěrkopísku. Hodonínská nemocnice chystá od začátku října další změny v provozu kvůli pokračující stavbě nového pavilonu urgentního příjmu. Odběrová místnost se přestěhuje do prvního patra budovy číslo 3 naproti dětské jipce. K CT, magnetické rezonanci, rentgenu nebo ultrazvuku se pacienti nově dostanou pouze koridorem od chirurgických ambulancí, a to přes hlavní vchod. Od 1. října bude také uzavřena chodba v přízemí budovy číslo 3 od bufetu směrem k ambulancím i opačným směrem k lůžkové části. Pro průchod bude možné využít suterén nebo jiné vstupy do budovy. Lékárna a neurologická ambulance zůstanou přístupné od chirurgických ambulancí. Omezení mají předběžně trvat do konce října příštího roku, kdy má být nový pavilon dokončen. Nedakonice na Uherskohradišťsku nesouhlasí s plánovaným rozšířením těžby štěrkopísku. Firma Heidelberg Materials už podle starosty oslovuje vlastníky pozemků a snaží se část území vykoupit. Obci vadí hlavně to, že plánovaná těžba by se mohla přiblížit až zhruba na 100 metrů k obytným domům. Kraj přitom nedávno vymezil pro těžbu plochu o rozloze přibližně 540 000 m2. Firma argumentuje tím, že jde o významný zdroj surovin pro stavebnictví a rozšíření už existující těžební lokality. Samotná těžba ale zatím povolena není a před případným zahájením musí záměr projít řadou posudků a schvalovacích řízení.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: Dnes večera v noci polojasno až jasno, noční teplota klesne až na 4 stupně. Zítřek bude jasný až polojasný, na jihu Moravy naměříme až 22 stupňů, ve Zlínském kraji pak maximálně 21.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert.

0: sobotu 26. září vás zveme do Sedlece u Mikulova na tradiční sedlecké vinobraní. Těšit se můžete na celý sortiment vín, burčák, čerstvý vinný mošt, gastronomické speciality i ukázky historického zpracování hroznů s účastí návštěvníků. V dobré náladě zahrají cymbalová muzika Hodci a Jiří Zoniga s kapelou. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma.
1: Rádio Jih.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Rádio Jih, počasí.
6: Moravoji při pátku mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, později polojasno, v údolích lokálně mlhy. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů a pozor při delším bezvětří i slabší přízemní mrazíky. V sobotu pak nádherně jasno a teploty od 18 do 21 stupňů. Si hu přejeme parádní poslední zářijový, navíc prodloužený víkend, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: páteční 25. zářijový večer trávíte si Hem. Před náma prodloužený víkend i finále měsíce, no a já vás dnes hned z kraje večera pozvu na Grillfest a svatováclavský trh do Ivančic. Vše tam odstartovalo už dnes a hlavní část programu proběhne právě zítra. Podrobnosti za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte páteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dočkali jsme se, páteční večer běží, vy jste si hem, no a platí, že v Ivančicích probíhají dnes a zítra tradiční grillfest a svatováclavské trhy, tedy tradiční podzimní jarmark spojený s prodejem burčáku od místních vinařů, grillovanými specialitami, kulturním programem a zábavou pro děti. Na pódiu se budou střídat koncerty, ohňová show i vystoupení dětí, tedy Ivančický grillfest a svatováclavský trh, zítra v sobotu přímo v centru města. Při pátku už ale stále ještě k zářijové pohodě vám všem další songy. Jste si hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Stále ještě zářijový, navíc páteční večer na jihu běží. No a já vám musím právě dnes připomenout, že se ve Slavkově u Brna chystá i letos Václavský jarmark. Proběhne zítra, no a já vám prozradím, co vás v rámci něj bude letos čekat. Tak zůstaňte s náma a mějte pokud možno pohodový páteční večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Parádní páteční večer, přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete 25. zářijovým večerem. No a platí, že ve Slavkově u Brna i letos proběhne velký Václavský jarmark. V letošním roce událost proběhne zítra, tedy v sobotu 26. září. A vy se můžete těšit na bohatý program plný hudby, zábavy, chutí a zážitků. Na jarmarku vás čeká vystoupení cymbálové muziky, k tomu různé druhy burčáků nebo rozmanité dobroty od místních prodejců. Součástí události bude též výstava ovoce a zeleniny. K tomu bohatá tombola, prodej ovoce, moštů, povidel, burčáku a vína nebo včelých produktů. Takže Václavský jarmark ve Slavkově u Brna už zítra v sobotu 26. září v prostorách tamního zámeckého parku. Prostě finále září na Moravě plné akcí, tak se bavte. No a my na jihu pokračujeme s dalšími hity pro lepší náladu. Krásný zářijový navíc páteční večer si hem přejeme a jedeme dál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 25. září, finále posledního týdne 9. měsíce roku, před námi prodloužený víkend, no a v rámci dneška gratulace z jihu zlatám. No a vy pro zítřek nezapomeňte na Andrejky. Andrej žije třeba 218 na Hodonínsku, 191 na Břeclavsku, 210 na Kyjovsku, 393 na Zlínsku, 59 u nás na Bučovicku a 1739 Andrej žije v Brně. My jim ze studia gratulujeme, aby všichni dnes i celý víkend slavte, co se dá. Parádní páteční noc, hity pro dobrou náladu vám z Hodonína přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdy.

0: počasí.
1: Moravoj při pátku mám pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě oblačno, později polojasno, v údolích lokálně mlhy. Nejnižší noční teploty od 4 do 7 stupňů a pozor při delším bezvětří i slabší přízemní mrazíky. V sobotu pak nádherně jasno a teploty od 18 do 21 stupňů. Si hu přejeme parádní poslední zářijový, navíc prodloužený víkend, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

si z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i

0: kluč.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: Československá party Rádia Jih.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi

Československá party Rádia Jih. Hey, listen to me.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.